0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přezimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo ty hledáš nebo tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Prémiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Servác, Bonifác tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček

0: autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsem

mám tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mohelnice upravila územní plán města, umožní to výstavbu bytů. Olomoucká univerzita a nemocnice slaví výročí, tvůrci publikací hledají historické fotky. V červenci dnes soutěží chovatelé se

0: svými psy v horu diskem. Budeme mít polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Mohelnici vyrostou nové bytové domy. Město je nechá postavit na pozemcích za hřbitovem blízko centra. Novou bytovou výstavbu umožní změna územního plánu, kterou na posledním jednání schválili zastupitelé. Uvedl to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
1: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
0: Univerzita Palackého a fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Zdravotní zařízení si připomíná 130 let existence a univerzita 80 let o obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím vznikne dvojice knih o historii těchto institucí. Obsahovat budou fotografie, které může poskytnout také veřejnost. Výzva univerzity cílí na pamětníky, absolventy i zaměstnance. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci už pracují bagry. Stavbaři vymění původní dlažbu a postaví nový vodní prvek. Nainstalují také nové osvětlení nebo přívod elektřiny pro kulturní akce. Na náměstí najde místo i kotva z poslední československé námořní lodi Třinec.
2: Zároveň by měla být i symbolem poselství. Zakotví v Třinci. To znamená studuj, vzdělávej se, cestuj, poznávej a pak přijeď do Třince, založ rodinu a podílej se na rozvoji města.
3: Říká primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. Investici za asi 30 milionů korun kritizuje část opozice jako nekoncepční.
4: My jsme chtěli ten prostor od kulturního domu až po vlakovou a autobusovou zastávku Slovanu řešit komplexně, zejména aby se na to zpracovala nějaká studie.
3: Říká Ivan Frömer ze zastupitelského klubu Nezávislí. Revitalizace náměstí má být hotová do letošního podzimu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Sportovní areál v Července na Olomoucku hostí tento víkend mezinárodní závody v dog frisbee. Jedná se o sport, při kterém psovod hází disk a pes ho ve vzduchu chytá. Součástí klání je několik disciplín, pokračuje pořadatelka závodu Petra Lakomá.
5: Co ty disciplíny dělí? Rychlost, přesnost a vzdálenost. Pak máte tu královskou disciplínu, což je freestyle. Taková lidskopsí akrobacie. Je to vlastně náš první freestyleový závod. Je to součástí evropské tour. Sport.
0: Tenistka Karolina Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 mečboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěly taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Končí naopak Vít Kopřiva i světová 11 Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až oblačno a ojedněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Jeseníku je uzavřena ulice Lipovská kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 8. června.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 9. května, je sobota, máme druhý volný den tohoto prodlouženého víkendu a také dnes přeje hezké dobré ráno Tomáš Kedzior. Naše sestava je jasná, zprávy každou půl hodinou počasí, každých 15 minut a mezi tím zajímavosti, rubriky a pozvánky a třeba za chvíli také kalendář s Petrem Jungmanem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
2: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
1: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
3: Moribundus, páni kolegové.
1: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Jaký bude 9. květnový den? No, na vlnách Českého rozhlasu Olomouc předpovídáme polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty stejně jako včera 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11 a slabý severní vítr, teď je 5.18.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíko.

0: Půl šesté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouce začala tříměsíční výluka tramvají. Cestující musí počítat s komplikacemi na trase hlavní nádraží, Tržnice a centrum města. Místo tramvají jezdí výlukové autobusy. Dopravní podnik také nasadil speciální linku U. O složení české delegace na letní summit NATO rozhodne vláda až na konci června. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem řekl, že na summit by podle něj měli jet pouze zástupci vlády. Prezident s tím nesouhlasí. V Česku ubývají stálá lokální kina. Naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle Unie filmových distributorů klesl za posledních 25 let počet klasických kin asi na 1/6. Je to proto, že malá kina často neměla peníze na digitalizaci a nemohla tak promítat filmové novinky. Na přednášku zaměřenou na čarodějnické procesy v 17. století na Jesenicku se dnes můžou zájemci vypravit do tančírny v javornické místní části Račí údolí. Začne v 15 hodin a vystoupí na ní historička Michaela Neubauerová. Za sportu kajakář Josef Dostál na prvním světovém poháru sezóny do finále na kilometrové trati neprošel. Ve svém semifinále dojel v Maďarsku na nepostupovém třetím místě. Jiný olympijský vítěz Martin Fuchsa do finále na kilometru prošel. Na 200 do něj nastoupí i další kanoista Antonín Hrabal. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno a ojedinělé slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl šesté a 2 minuty. Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 8.38, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a pozvánka tentokrát je dovnitř. Do Muzea umění v Olomouci je tady nová retrospektivní výstava sochařky Marie Bartusové.
1: Zapomenutou autorku představujeme a vracíme ji do kontextu českého umění, její první stěžejní výstavou právě zde, v Muzeu umění Olomouc, Středoevropském fóru Olomouc.
2: Uvedla výstavu kurátorka Gina Renotier.
1: Marie Bartusová se narodila v Praze a mnozí i z mých kolegů ji považují dodnes za slovenskou autorku, což je velká mýlka. Svůj život prožila až do roku 61 v Praze, ovlivnila její tvorbu, ale také měla pro ní životní význam v tom, že tam potkala svoji životní lásku, Juraje Bartuse, muže, který změnil její život a její život se odvíjel v Košicích na východním Slovensku.
2: Život a dílo Marie Bartusové podrobně zkoumá Gabriela Garlátiová, autorka výstavy.
3: Když jsem zkoumala, povedzme, 80. roky, tak naozaj byla vnímána jako ta druhá, popri Jurajovi Bartusovi, ta, která robí něco zo sadry. A současná výstava nám ukazuje, ako sa vlastne vytvorili jej témy a my naozaj zistíme, že to nie sú nejaké literárne príbehy, ale sú to bytostné situácie, ktoré ona prežila.
2: Na olomoucké výstavě návštěvníci uvidí klíčové okruhy autorčiny tvorby. Od raných plastik přes experimenty s takzvaným gravistimulovaným odléváním. Tím hmotu proměňuje v tenkou skořápku. Pracovala i s fyzikálními principy, tlakem, gravitací nebo nafukováním. Gina Renotier přiznala, že i touto výstavou splácí pomyslný dluh.
1: Představit o našich výstavách umělce, kteří získali mezinárodní renomé, jsou českého původu, ale u nás jsou neznámí. Například první retrospektivní výstavu Terry Haas, rodačky z Českého Těšína, významné umělkyně, spolupracovnice Picassa. Nedávné první retrospektivě, které se dočkal Milan Dobeš v 97 letech, měsíc potom umřel. A tady Marie Bartusová. A navíc je to pro mě ještě citlivá, taková dojemná chvíle, protože příští rok plánujeme na sklonku roku uzavřít tuto budovu a připravovat se na stavbu Středoevropského fóra Olomouc.
2: Retrospektivní expozice v Olomouckém muzeu umění představuje tvorbu Marie Bartusové vůbec poprvé v České republice, a to do 13. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. We'll be right back.

0: počasí.
1: 6:45, sobota bude polojasná až oblačná s ojedinělými slabými přeháníkami. Večer bude oblačností ještě ubývat, teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11 a slabý severní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

5.52, posnídat s přáteli třeba někde venku, ano, bude to možné, dneska od 10 hodin se v Zámeckém parku v Bludově koná taková trošku pozdní férová snídaně, v případě deště, ale ten by snad být neměl, to bude v Zámecké vinárně, zdravíme do Bludova. No a další pozvánka je na Floriánské slavnosti, ty dneska pořádají třeba hasiči v Čunině, navíc je tam 135 let SDH Čunín, celá ta veliká sláva vypukne ve 14 hodin u požární nádrže v Čuníně.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Hranicích začala oprava více než 100 let starého sloupu. 60 autobusových čekáren v Prostějově projde rekonstrukcí. V Luhačovicích na Zlínsku začíná lázeňská sezóna. Dnes má být polojasno až oblačno, naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc, těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik a ten v Hranicích

0: on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: 60 autobusových čekáren v Prostějově projde rekonstrukcí. Město za ní zaplatí 600 tisíc korun, potvrdil to náměstek primátora Jiří Pospíšil za PVčko. Čekárny dostanou nový odolný nátěr s antracitovým odstínem. Řemeslníci vymění i spojovací materiál. Nová barva má podle Pospíšila ladit s moderními dopravními terminály na ulici Újezd a na Floriánském náměstí. Radnice ve Vrbně pod Pradědem chystá obnovu rybníku u tamního vlakového nádraží. Město teď dokončuje studii a bude zadávat projektovou dokumentaci. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město ale počítá s tím, že rybníky i už nebudou tři, ale jen dva, říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z hnutí ANO.
2: Měly by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měly mít nějakou retenci vody při zvýšených hladinách. Samozřejmě nechytne to tisíciletou vodu, to určitě ne, ale takové ty 20-50 leté vody, to by nám to mělo pomoct vlastně nějakým způsobem zvládat.
1: V Lohačovicích na Zlínsku dnes začíná láseňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Otevírání pramenů v Lohačovicích doplní jarmark nebo přehlídka historických automobilů. V neděli léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Juniorské mistrovství Česka v kuželkách hostí tento víkend Šumpark. Sportovci soutěží v areálu Teršova stadionu. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Šumperská kuželna dlouhodobě patří mezi kvalitní sportoviště, která umožňují pořádání republikových soutěží. Návštěvníci akce budou mít jedinečnou příležitost sledovat vrcholné výkony mladých reprezentantů a zažít atmosféru republikového šampionátu přímo v našem městě. Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno a ojediněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumparsku v obci Vikyřovice jsou uzavřeny ulice Klužím a Šumparská kvůli opravám. Omezení potrvá do konce července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sobota 9. května. Znáte někoho, komu je 100 let, anebo kdo je třeba brzy oslaví? My o někom takovém víme a je živý, ale jen z části. Samozřejmě Hurvínek před pár dny oslavil své sté narozeniny a my se tomu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme věnovat v dnešních hvězdných návratech. Bude to tady až odpoledne, ale udělejte si čas a dobře se pobavíte. Hvězdné návraty ve 4 mezi 4. a 5. Teď je 6 hodin a 5 minut ráno. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji krásné sváteční vstávání. My jsme uprostřed toho prodlouženého víkendu. We'll be right back.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 6 hodin a 13 minut otevíráme s Ditou Vojnarovou deník Našinec z května 1926. Psalo se tam o boji s bacily.
2: Čtenáři se dozvěděli, že zvláště ve městech hrozilo nebezpečí vyvolané automatizováním dopravy a stálým vzrůstem nových továren. Boj proti prachu a bacilům, které škodí lidskému zdraví, bude obyvatelé měst neustále obtěžovat, obzvlášť když způsob čištění bytů nenaznal žádných výrazných změn. A teď tušíte správně. V článku se objevila rada, jak na to. Stačí si pořídit vysavač prachu Electrolux. Stal se údajně nejnepostradatelnějším strojem každé domácnosti. Čtenáři se dozvěděli, že Electrolux má nehledě k jeho geniální konstrukci ještě tu velkou výhodu, že jest možno s ním současně při čištění i byt desinfikovati, což bylo oceněno největšími hygienickými ústavy nejdůležitějších velkých měst. Kdo na to tenkrát neměl, nemusel zoufat, protože společnost Electrolux nabízela splátkový kalendář. 3 koruny až 5 korun denně, tedy 100 až 150 korun měsíčně.

0: počasí.
1: Čtvrt na 7:03, dnešní den už začal, polojasně až oblačné, takhle zůstane a teplota dneska stejně jako včera 16 až 20, v Jeseníkách kolem 11, vítr slabý severní až severovýchodní. Předpověď počasí s meteorology naživo bude ve 6:45.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: 22. sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, tak začíná nám pěkný jarní den. Skoro po dvou letech začala rekonstrukce vodní nádrže v obci Šišma. Před dvěma lety ji poničily bleskové povodně.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
1: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavali auta po vesnici, šlo v podstatě o holej život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
3: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
2: Když se podíváme, v garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
3: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí. Takže jako pořád větráme.
2: Dva roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedly bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
1: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 7:30 zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Mohelnici vyrostou nové bytové domy. Město je nechá postavit na pozemcích za hřbitovem blízko centra. Novou bytovou výstavbu umožní změna územního plánu, kterou na posledním jednání schválili zastupitelé, řekl to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba. Univerzita Palackého a fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významné výročí. Nemocnice si připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K výročím vznikne dvojice publikací. Obsahovat budou fotografie, které může poskytnout také veřejnost. Bylová sezóna letos začala na konci února, podle meteorologů asi o dva týdny později než loni. Zhoršuje ale větší sucho, které jen zmírnili deště v posledních dnech. Bylovou alergií v Česku podle odhadu lékařů trpí asi čtvrtina obyvatel. Letecký provoz na pražském letišti Václava Havla včera odpoledne narušil civilní dron, který se dostal do bezletové zóny. Jedno letadlo muselo místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabrali zpoždění. Policie po incidentu zadržela jednoho muže, řekl to mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Za sportu tenistka Karolina Plíšková postoupila na turnaji v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli také Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Končí naopak Vít Kopřiva i Karolina Muchová. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, na Jesenicku zpočátku i zataženo, ojídněle slabé přehánky, večer má oblačnosti ubývat, teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena silnice 55 v ulici 9. května kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do 1. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, je 6.39, možná i přes ten svátek a někdy i přes víkend se bude pracovat. Třeba v Jeseníku finišují na rekonstrukci tamní smuteční obřadní síně, chtějí mít hotovou do poloviny června.
1: V současné době se provádí zateplování obálky budovy, byla provedena výměna oken a je před dokončením výměna střešního pláště.
2: Popisuje probíhající práce na budově obřadní síně projektant Roman Kalina. Rekonstrukce budovy byla podle ředitele technických služeb Jeseník Petra Nedbala nutná.
3: Měla zatékající střechy, nevyhovující zázemí, které bylo potřeba sanovat. Byla tam poměrně značná vlhkost a zároveň v podstatě to byla jedna z mála budov, která ještě nedisponovala v technologiemi, které odpovídají dnešní době.
2: Na obnově obřadní síně pracují dělníci od podzimu. Podle zástupce investora Romana Pešťuka se rekonstrukce neobešla bez komplikací.
4: Narazili jsme na nestabilnost jednoho průvlaku, který nese větší část střechy. Přitom projektanti velmi rychle určili vznik a samozřejmě nápravu. Na té se teďka pracuje a ta samozřejmě přinesla nemalé potíže. Tam je změna konstrukce pro zasklení. Nicméně pozitivní na tom všem je, že se neposunula doba realizace.
2: Kromě modernizace má rekonstrukce snížit i energetickou náročnost budovy, říká ředitel technických služeb Jeseník Petr Nedbal.
3: Opravdu šetříte energii, která kolísá velmi značně a velmi promluvá do ekonomiky vůbec celé společnosti. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů.
2: Význam úspor energie pro město potvrzuje uvolněný radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
5: Město obecně se věnuje úsporám v energiích, že samozřejmě jakékoliv městské budovy nebo městskou organizací spravované budovy při jakékoliv rekonstrukci, tak klademe důraz na to, aby se řešili jednak energetická náročnost a pokud je to možné, tak i nějaké posílení typu fotovoltaiky a podobně. Ceny energie v poslední době jsou nejen vysoké, ale hlavně se často mění, takže ta jistá soběstačnost, řekněme, samozřejmě je pozitivní pro nejen město, ale třeba i technické služby.
2: Město chce v úsporách energií pokračovat i na dalších budovách, říká Vlazlo.
5: Teď v nejbližší době, jako příkladu po povodní rekonstruovaná Zoše nábřežní, tak tam je uvažováno taky o výstavbě fotovoltaické elektrárny. Uvažujeme o osazení fotovoltaiky na centru sociálních služeb. Běží nám velká fotovoltaická elektrárna na administrativní budově IPOS.
2: Rekonstrukce obřadní síně vyjde přibližně na 11 milionů korun. Část pokryjí dotace.
3: Čerpáme na to dotace z plánu v národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
2: Doplňuje Nedbal. Práce by měly skončit do poloviny června. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 6:45, předpovídat bude dneska meteorolog Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká je sobota, jaká bude?
2: Z větší části máme v Olomouckém kraji málo oblačností, zvětšená oblačnost zůstává jen na Jesenicku, je to ale bez srážek. Tam jsou také vyšší teploty, pohybují se někde kolem 9 stupňů, zatímco na tom zbylém území je to někde mezi 5 až zhruba 8 stupní. Ten vývoj bude takový, že v průběhu dne se bude tvořit většinou nějaká ta kupovitá oblačnost, přechodně jí může být i docela dost, ale vypadá to, že nejpozději někdy pozdě odpoledne a k večeru se ta oblačnost zase začne rozpadat a bude se vyjasňovat. V průběhu dnešního dne v Jeseníkách můžeme zaznamenat výjimečně nějakou slaboučkou přehánku, ale nebude to určitě nic významného. No a co se týče odpoledních maxim, ty by se měly většinou pohybovat od 16 do 20 stupňů Celsia. A v 1000 metrech na horách to bude kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabý severní nebo severovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A pojďme na počasí v noci a zítra.
2: V průběhu noci málo oblačností, možná k ránu se vytvoří nějaká tam mlha. Noční teploty nejčastěji od 7 do 4 stupňů Celsia, v horských údolích to může být až k 1 stupni Celsia a nelze vyloučit nějaké přízemní mrazíky vzhledem k tomu, k té malé oblačnosti a slabému větru. Ten bude i v noci jen slabý proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu a zítra by to měl být příjemný, poměrně slunečný den, teprve někdy pozdě odpoledne a k večeru by od západu mělo oblačnosti začít zvolna přibývat, ale mělo by se to obejít bez srážek. No a ty odpolední maxima zítra očekáváme nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude někde kolem 14 nebo 15 stupňů, vítr to bude provázet většinou slabý, proměnlivý nebo severovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Máme za sebou počasí, předpovídal meteorolog Roman Volný, je 6:47.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
4: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Hromojíci, protože toto je ruční práce a nádhera. A sleduji to, jak to opravuje. No, jsou fascinující ty klapy.
1: Na to, jak technici usadí novou kopuli, se přišla podívat Eva. Se mnou je tady i jedna z místních, Růžena, která stejně jako já s napětím sleduje, jestli se povede tu kopuli usadit zpátky na místo.
2: My jsme místní, tak my musíme, to je naše chlouba. No, je to krásné, jsou to machři ti pánové.
1: Za červeno-bílou pásku s nápisem vstup zakázán za mnou přišel Karel Siuda, který je tady v pozici technického dozoru.
3: Co bylo nejdůležitější, kvůli tomu se ta věž musela dát dolů, je vyměněný z větší části roznášecí kříž, který nebylo možné vyměnit nahoře. A tím, jak se snesla dolů, tak tím to šlo tady vyměnit na zemi a tím taky jsme dosáhli toho, že se ta věž nemusela takhle radikálně rozebírat, jak by se musela rozebírat, kdyby zůstala nahoře.
1: Kopuli se povedlo umístit, přestože docela foukalo. Nové měděné pláty jsou takhle skvělé, že kdybych si před ně stoupil, tak by se v nich viděl. A nová je i schránka pro další generace. Dokumenty z původní schránky digitalizoval krnovský archivář Jakub Mamula.
4: Tam byly vlastně dokumenty,
5: mince a byly tam nějaké pohlednice. A pak tam byl pamětní zápis z roku 1947, kdy vlastně po válce probíhala jedna z těch větších rekonstrukcí.
1: Střechou kostela totiž proletla letecká puma.
5: Tady v tom pamětním zápise tam jsou i rozepsané ty jednotlivé práce, které na tom probíhaly s uvedenými cenovými položkami.
1: Ty ceny jsou teda ale překvapivě vysoké. Tam vidím nějaký finální součet přes 3,5 milionu korun v roce 1947. To asi byly tehda jiné peníze.
5: I na tu dobu to bylo opravdu velké peníze.
1: Dělníci se teď pustí do opravy fasády věže s novou kopulí a taky do dodělání soklů u paty kostela. Úplně hotovo má být v létě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Informační tabule pomůže řidičům vyhnout se kolonám v Prostějově. Karviná hledá nového investora pro dlouho nevyužitý areál. Hokejová reprezentace nastoupí na švédských hrách proti Finsku. Dnešní počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči přijíždějící do Prostějova budou informováni o dopravní situaci ve městě. O případných kolonách, nehodách nebo uzavírkách se dozvědí z dopravní tabule. Zařízení nechá radnice umístit v obci Držovice u křižovatky před odbočením na ulici Olomouckou, řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal za ANO. Řidiči tak budou moci zvolit náhradní trasu, využít například severní obchvat města a pokračovat ulicí Kosteleckou do centra. Karviná znovu nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město ho získalo před 6 lety a původní podnikatelský záměr se nakonec nepodařilo naplnit. Investor opakovaně neplnil smluvní podmínky a na pokutách zaplatil 8 milionů korun. Nakonec od projektu odstoupilo a město bude hledat nového zájemce. Potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl. Ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektar.

0: Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
1: Historické automobily a motocykly si dnes můžou prohlédnout lidé v Javorníku na Jesenicku. Výstava motoveteránů začne v 9 hodin před zdravotním střediskem. Součástí akce je taky rally, říká Michal Zajonc z městského úřadu.
2: Akce se uskuteční u zdravotního střediska v Javorníku, kde bude výstava různých historických vozidel, historických motorek, čopru. Od 9 hodin do 15 hodin bude výstava. Bude orientační rally, kde vlastně ti, co budou jezdit, ti závodníci budou po cestě plnit jednotlivé úkoly, sankový prodej a různé soutěže pro děti.
1: V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to tamní tisk. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Sport. České hokejista čeká druhý zápas švédských her. Ve 12 hodin nastoupí proti Finsku. Bude to herně podobný soupeř jako v úvodním dolu domácí výběr, dodává asistent trenéra Jiří Kalous.
3: To, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená situace 2 na 2, 1 na 1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci. U nás hlavně v obraném pásmu, to, protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu, hodně zapojují beky do útočné fáze, to znamená sjíždí tam, ať je to po prknech nebo ať je to středem hřiště. Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, na Jesenicku zpočátku i zataženo, ojídněle slabé přehánky, večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý severní až severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je uzavřena ulice Tyršova kvůli opravám kanalizace. Práce potrvají do poloviny června.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedm hodin 4 minuty je sobota 9. května, my jsme uprostřed toho prodlouženého víkendu a u mikrofonu ranního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je také dnes Tomáš Kedzior. Kromě zajímavostí, počasí, příspěvků a pozvánek vám v této vysílací hodině, a bude to ještě do půl osmé, nabídnu jako dárek dvě vstupenky do Šumperského divadla. Konkrétně na představení, lépe řečeno, současnou nekorektní komedii s názvem Botox bez záruky. Na programu Šumperského divadla je příští sobotu, to znamená, máte-li to blízko a máte čas, můžete se zdarma dobře pobavit. Dvě vstupenky nabídnu v našem vysílání jako víkendový dárek. Přeji dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hodin 11 minut a publikum teď zveme do Muzea umění v Olomouci. Nachystali tam novou retrospektivní výstavu sochařky Marie Bartusové.
1: Zapomenutou autorku představujeme a vracíme ji do kontextu českého umění, její první stěžejní výstavou právě zde, v Muzeu umění Olomouc, v Středoevropském fóru Olomouc.
2: Uvedla výstavu kurátorka Gina Renotier.
1: Marie Bartusová se narodila v Praze a mnozí i z mých kolegů ji považují dodneska za slovenskou autorku, což je velká mýlka. Svůj život prožila až do roku 61 v Praze, ovlivnila její tvorbu, ale také měla pro ní životní význam v tom, že tam potkala svoji životní lásku, Juraje Bartuse, muže, který změnil její život a její život se odvíjel v Košicích na východním Slovensku.
2: Život a dílo Marie Bartusové podrobně zkoumá Gabriela Garlátiová, autorka výstavy.
3: Když jsem zkoumala povedzme 80. roky, tak naozaj byla vnímána jako ta druhá popri Jurajovi Bartusovi, ta, která robí něco zo sadry. A současná výstava nám ukazuje, ako sa vlastne vytvorili jej témy a my naozaj zistíme, že to nie sú nejaké literárne príbehy, ale sú to bytostné situácie, ktoré ona prežila.
2: Na olomoucké výstavě návštěvníci uvidí klíčové okruhy autorčiny tvorby. Od raných plastik přes experimenty s takzvaným gravistimulovaným odléváním. Tím hmotu proměňuje v tenkou skořápku. Pracovala i s fyzikálními principy, tlakem, gravitací nebo nafukováním. Gina Renotier přiznala, že i touto výstavou splácí pomyslný dluh.
1: Představit o našich výstavách umělce, kteří získali mezinárodní renomé, jsou českého původu, ale u nás jsou neznámí. Například první retrospektivní výstavu Terry Haas, rodačky z Českého Těšína, významné umělkyně, spolupracovnice Picassa. Nedávné první retrospektivě, které se dočkal Milan Dobeš v 97 letech, měsíc potom umřel. A tady Marie Bartusová. A navíc je to pro mě ještě citlivá, taková dojemná chvíle, protože příští rok plánujeme na sklonku roku uzavřít tuto budovu a připravovat se na stavbu Středoevropského fóra Olomouc.
2: Retrospektivní expozice v Olomouckém muzeu umění představuje tvorbu Marie Bartusové vůbec poprvé v České republice, a to do 13. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čtvrt na 8 a 2 minuty, polojasno až oblačno, ojediněle slabé přeháňky, hlavně na severu kraje, to je předpověď pro tento den. Teploty 16 až 20 stupňů, samozřejmě na sluníčku, pocitově bude určitě více, vítr slabý, severní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ty hledáme signál.
1: Víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to jsou také dárky, obvykle jsou to vstupenky do divadla nebo na zajímavé akce a tentokrát je to divadlo Šumperské, které příští sobotu dává představení Botox bez záruky. Je to komedie, u které se opravdu pobavíte. Na vstupném lze ušetřit dobrých 700 korun a to právě teď, když zavoláte na 221 555 444. A to se děje, kdo pak se dovolal. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Antonín ze Zábřeha.
1: Zdravím ze Zábřeha do Šumperka, je to kousek, tak je to jasné. Jak často vy třeba, Tondo, navštěvujete, dejme tomu, Šumperské divadlo?
2: Měl jsem předplatné, teď už ne a chodíme tam jenom nárazově, když si vybereme nějaký kus.
1: Tak, teď se to vybralo za vás. Botox bez záruky, pěkné představení, na kterém bude i pan Antonín příští sobotu od 19 hodin. Další vstupenky a další víkendové dárky budou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě následovat. Teď je 7 hodin, 22 minut.

0: 8:30 zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Restaurátoři opravují před Sokolovnou hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. 60 autobusových čekáren v Prostějově projde rekonstrukcí. Město za ní zaplatí 600 000 korun, potvrdil to náměstek primátora Jiří Pospíšil za PVčko. Čekárny dostanou nový odolný nátěr s antracitovým odstínem. Řemeslníci vymění i spojovací materiál. Radnice ve Vrbně pod Pradinem chystá obnovu rybníků u vlakového nádraží. Město dokončuje studii a připraví projekt. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město nyní plánuje, že místo 3 rybníků obnoví pouze 2, řekl to starosta Vrbna pod Pradinem Petr Kopínec z hnutí ANO. V Luhačovicích dnes začíná lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Otevírání pramenů v Luhačovicích doplní jarmark nebo přehlídka historických vozů. Ze sportu Jakub Dobeš stal druhou hvězdou utkání play-off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Český golman pomohl 29 zákroky k vítězství Montrealu 5-1. Semifinále východní konference je tak vyrovnané 1-1 na zápasy. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Na Jesenicku zpočátku i zataženo. Ojedněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D48 u Bělotína směr Olomouc za dělnici opravují mosty, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je sobota 9. května a hasiči v Čunině mají dneska floriánské slavnosti a navíc jsou spojené s oslavou 135 let SDH Čunín. Všechno vypukne ve 14 hodin požární nádrže v horní části obce, pak bude slavnostní průvod, odhalení nového oltářního obrazu svatého Floriána, bude mše svatá a v 16 hodin kulturní vystoupení hanáckého souboru Trnka, potom samozřejmě další veliká sláva, takže do Čunína zdravíme, počasí je ideální, určitě se všechno povede.
3: Dávám

0: 7.40, přejeme dobré sobotní ráno. Leckde se i přes svátek pracovalo, i o víkendu se rekonstruuje. Podíváme se do Jeseníku, tam opravdu finišují tamní smuteční obřadní síní. Dělníci by měli mít hotovo v polovině června.
1: V současné době se provádí zateplování obálky budovy. Byla provedena výměna oken a je před dokončením výměna střešního pláště.
2: Popisuje probíhající práce na budově obřadní síně projektant Roman Kalina. Rekonstrukce budovy byla podle ředitele technických služeb Jeseník Petra Nedbala nutná.
3: Měla zatékající střechy, nevyhovující zázemí, které bylo potřeba sanovat. Byla tam poměrně značná vlhkost a zároveň v podstatě to byla jedna z mála budov, která ještě nedisponovala v technologiemi, které odpovídají dnešní době.
2: Na obnově obřadní síně pracují dělníci od podzimu. Podle zástupce investora Romana Pešťuka se rekonstrukce neobešla bez komplikací.
4: Narazili jsme na nestabilnost jednoho průvlaku, který nese větší část střechy. Přitom projektanti velmi rychle určili vznik a samozřejmě nápravu. Na té se teďka pracuje a ta samozřejmě přinesla nemalé potíže. Tam je změna konstrukce pro zasklení. Nicméně pozitivní na tom všem je, že se neposunula doba realizace.
2: Kromě modernizace má rekonstrukce snížit i energetickou náročnost budovy, říká ředitel technických služeb Jeseník Petr Nedbal.
3: Opravdu šetříte energii, která kolísá velmi značně a velmi promlouvá do ekonomiky vůbec celé společnosti. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů.
2: Význam úspor energie pro město potvrzuje uvolněný radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
5: Město obecně se věnuje úsporám v energiích, že samozřejmě jakékoliv městské budovy nebo městskou organizací spravované budovy při jakékoliv rekonstrukci, tak klademe důraz na to, aby se řešili jednak energetická náročnost a pokud je to možné, tak i nějaké posílení typu fotovoltaiky a podobně. Ceny energie v poslední době jsou nejen vysoké, ale hlavně se často mění, takže ta jistá soběstačnost, řekněme, samozřejmě je pozitivní pro nejen město, ale třeba i technické služby.
2: Město chce v úsporách energií pokračovat i na dalších budovách, říká Vlazlo.
5: Teď v nejbližší době, jako příkladu po povodních rekonstruovaná Zoše nábřežní, tak tam je uvažováno taky o výstavbě fotovoltaické elektrárny. Uvažujeme o osazení fotovoltaiky na centru sociálních služeb. Běží nám velká fotovoltaická elektrárna na administrativní budově IPOS.
2: Rekonstrukce obřadní síně vyjde přibližně na 11 milionů korun. Část pokryjí dotace.
3: Čerpáme na to dotace z plánu národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
2: Doplňuje Nedbal. Práce by měly skončit do poloviny června. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7:45 a 2 minuty. Dneska čekáme polojasno až oblačno s teplotami 16 až 20. Pocitově na sluníčku bude více, vítr jenom slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

se kládal, ublíží, když na mě očinu věl. Málo znám, málo znám. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohradem.

na Bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

7.53 od 10 hodin se koná v Zámeckém parku v Bludově férová snídaně, takže nádherné setkání a do Bludova zdravíme. Dům dětí a mládeže Litovel zve na cestu pohádkovým lesem, je to trasa pro rodiny s dětmi. Mezi 14. a 17. hodinou povede od chaty Doubrava, nabídne pohádková stanoviště, ukázku hasičské techniky, modelářský koutek a samozřejmě všechny ty atrakce pro děti. No a pálení čarodějnic si až na dnešek schovali v loděnici v Hranicích, začne se v 15 hodin a je to opravdu velká událost pro všechny děti, takže zveme na místo a zdravíme.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinů z Iwo Jimi v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí radní projednají petici za tramvaje do Pavloviček. V Česku obývají stálá lokální kina. Kanoistu Martina Foxo čeká na světovém poháru finále kilometru. Dnes má být polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouce čeká na novou studii k tramvajové trati v Pavlovičkách. Ta by měla počítat s variantou, že by do městské části zajištěly elektrobusy. Uvedl to náměstek primátorky Tomáš Pejpek za Pro Olomouc. Ve hře je stále i rekonstrukce trati, která je na konci životnosti. Obnova by si vyžádala 400 až 600 milionů korun. Obyvatelé Pavloviček rušení tramvajové trati odmítají. Petici za její zachování podepsalo přes 5000 lidí. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
4: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
2: Historický větrný mlýn holandského typu dnes můžou navštívit zájemci v Přemyslovicích na Prostějovsku. Komentované prohlídky začínají v 10 hodin. Pokračuje majitel mlýna Pavel Hajkr.
5: V sobotu 9. května bude zveřejněn 3-stupňový větrný mlýn v Přemyslovicích. Je to větrný mlýn holandského typu. Budou 3-stupňový výček, kde se nachází kompletní technické zařízení větrného mlýna, které se dochovalo v původním stavu.
2: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na 3-denním příměří. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná

0: Na 80. výročí konce druhé světové války tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nevznezval zahraniční státníky. Někteří ale přijeli z vlastní iniciativy, mezi nimi i slovenský premiér Robert Fico. Sport. Kanoistu Martina Foxu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Na něm je aktuálním olympijským vítězem. Maďarském Segedo vyhrál rozjížďku i semifinále. Své soupeře prý neřeší.
1: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
0: Další olympijský šampion kajakář Josef Dostál pojede na kilometru jen finále B. Kromě Foxy čeká boj o medaile ještě kanoistu Antonína Hrabala na 200-metrové trati. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, na Jesenicku zpočátku i zataženo, ojedněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Hněvotína směr Hradec Králové pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme druhý volný den v řadě z těch tří, sobotu 9. května u mikrofonu ranního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior. Tento týden jsme odstartovali novou rubriku, jmenuje se Co v učebnicích nebylo, a každý den nás Martin Písařík bude seznamovat se zajímavostmi. Tentokrát to za chviličku bude něco o větrných mlýnech a mimochodem o jednom takovém jsme slyšeli právě teď ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Rubrika Co v učebnicích nebylo za 5 minut a bude také Stalo se před 100 lety a další aktuality a zajímavosti a třeba i pozvánky na akce, které se konají právě uprostřed toho prodlouženého víkendu. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Čtvrt na 9 a 3 minuty, začíná nám velmi pěkný den, mělo by být polojasno až oblačno s teplotami ke 20 stupňům, v jeseníkách v těch vyšších polohách kolem 11-12, vítr slabý severní až severovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal šestý ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: před 100 lety.
1: V 8.23 s Ditou Vojnarovou v deníku Našinec se na začátku května 1926 psalo, jak se bojuje s bacily.
2: Čtenáři se dozvěděli, že zvláště ve městech hrozilo nebezpečí vyvolané automatizováním dopravy a stálým vzrůstem nových továren. Boj proti prachu a bacilům, které škodí lidskému zdraví, bude obyvatelé měst neustále obtěžovat, obzvlášť když způsob čištění bytů nenaznal žádných výrazných změn. A teď tušíte správně. V článku se objevila rada, jak na to. Stačí si pořídit vysavač prachu Electrolux. Stal se údajně nejnepostradatelnějším strojem každé domácnosti. Čtenáři se dozvěděli, že Electrolux má nehledě k jeho geniální konstrukci ještě tu velkou výhodu, že jest možno s ním současně při čištění i byt desinfikovati, což bylo oceněno největšími hygienickými ústavy nejdůležitějších velkých měst. Kdo na to tenkrát neměl, nemusel zoufat, protože společnost Electrolux nabízela splátkový kalendář. 3 koruny až 5 korun denně, tedy 100 až 150 korun měsíčně.

0: Půl deváté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Řidiče přijíždějící do Prostějova budou informováni o dopravní situaci ve městě. O případných kolonách, nehodách nebo uzavírkách se dozvědí z dopravní tabule. Zařízení nechá radnice umístit v obci Držovice u křižovatky před odbočením na ulici Olomouckou. V Olomouci začala tříměsíční výluka tramvají. Cestující musí počítat s komplikacemi na trase hlavní nádraží, tržnice a centrum města. Místo tramvají jezdí výlukové autobusy. Dopravní podnik také nasadil speciální linku U. Historické automobily a motocykly si dnes můžou prohlédnout lidé v Javorníku na Jesenicku. Výstava motovodoránu začala před zdravotním střediskem. Součástí akce je taky rally. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to tamní tisk. Muž skoloboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Ze sportu cyklistické Giro d'Italia začalo vítězstvím Francouze Paula Maniera. Bulharském Burgasu ovládl úvodní etapu, kterou ovlivnil hromadný pád zhruba 600 metrů před cílem. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, na Jesenicku zpočátku i zataženo, ojídněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je uzavřena ulice Svatopluková kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do 20. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl deváté a dvě minuty, sobota 9. května. V Čunině mají dneska velkou slavnost. Jsou to floriánské slavnosti, navíc ještě 135 let místního SDH. Velká sláva začne odpoledne ve 14 hodin u požární nádrže.

0: 5 minut 3 čtvrtě na 9, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc se teď vrátí skoro o 2 roky nazpátek do Šišmy. Tehdy přišla blesková povodeň a velice poničila spoustu věcí a v Šišmě začala po 2 letech rekonstrukce tamní vodní nádrže, která také dopadla špatně.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
1: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavaly auta po vesnici, šlo v podstatě o holý život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
3: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
2: Když se podíváme, v garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
3: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí, takže jako pořád větráme.
2: 2 roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedly bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
1: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:45 a kousek, vypadá to na krásný den. Nebude úplně velké vedro, maximální teploty jsou 16 až 20 stupňů, celkově polojasno, místy může být oblačno, večer pak té oblačnosti ještě bude ubývat. Vítr dneska slabý, severní až severovýchodní, teploty v jeseníkách v těch nejvyšších polohách kolem 11-12 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

0: Za chvilku bude 9, dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese právě po 9. hodině pořad Mezi nebem a zemí. Ten se věnuje duchovním tématům a dneska v něm navštívíme i Olomoucký kraj, konkrétně Držovice, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. A ten se v těchto dnech připomíná po 10. hodině pravidelný hobby magazín, tam těch témat je více. Jak zařídit, aby třeba nevzhledný plot anebo zítka nekazili dojem z naší zahrady. Prý máme zapojit do práce hrachory. Další věc, rada, jak ušetřit za teplo v našem domově, tak to je námět pro Institut zdravého bydlení, možná i teď na jaře. Poslouchejte hobby magazín dneska mezi 10. a 11. hodinou.
1: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Štembarku vzniká nová hasičská stanice za 120 milionů korun. Olomouc dnes hostí první duhový jarmark na podporu práv menšin. Fotbalisté Slávie můžou večer oslavit mistrovský titul v Šancelize. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, maximálně 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do prosince potrvá stavba nové hasičské stanice ve Štembarku. Budova za 120 milionů korun za místním hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory. Hasiči to budou mít nové garáže, kanceláře, šatny a také dílny. Mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová dodala, že v areálu vznikne i multifunkční hřiště pro výcvik a fyzickou přípravu jednotky. Na Dolním náměstí v Olomouci za hodinu začne duhový jarmark. Má podpořit práva lesbiček, gejů a nebo bisexuálů. Součástí akce budou debaty, autorská čtení nebo divadelní představení. Pokračuje za organizátory Marie Majksnerová.
2: Od 10 hodin dopoledne až do 4 odpoledne probíhá jarmark organizací v oblasti LGBT+ tématiky. Nabídneme autorské čtení knihy Jura a Láma, což je první česká knížka, kde se objevují dvě mámy, a workshop s autorkou knížky. Odpoledne proběhne debata s hosty, kteří se věnují LGBT+ tématům.
0: Pilová sezóna letos začala na konci února, podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnili deště v posledních dnech. Pilovou alergii v Česku trpí asi 1/4 obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Ambroze, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Od června bude na turisty v Krnově čekat nová objevovací hra. Ta přes různé úkoly a hádanky provede zájemce významnými krnovskými místy. Do hry je zapojeno i nedaleké polské město Prudnik. Projekt potrvá do

0: prosince. Pod zimní etapě vznikne i nový fotopoint na Bezručově vrchu, říká Zuzana Skukálková z Krnovského informačního centra.
1: Když uhodnou hádanku a splní i to, že se na nějakém tom určitém místě vyfotí a pak nám i tu fotku v informačním centru tady u nás ukážou, tak získají vždycky dvě figurky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie můžou večer oslavit mistrovský titul v Šancelize. Potřebují k tomu ve druhém kole nadstavbové části porazit Spartu. Dnešní program ligy odstartují už ve 14 hodin zápasy ve skupině o udržení. Poslední Dukla přivítá Slovácko. Předposlední Ostrava nastoupí v Teplicích a Mladá Boleslav bude hostit Zlín. A v 16 hodin ve skupině o titul na programu také duel Plzně s Libercem. Sigma Olomouc hraje zítra ve druhém kole skupiny o 7. až 10. místo hosti Bohemians. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až oblačno a ujedněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u obce Bystročice směr Olomouc pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jedou kolem.
2: Přesně, je to tak, kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobu dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři, zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho, zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme Nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Páriš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klavír, William, obyčejný král.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říct si tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovouto krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravena.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší, pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali, takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit.
3: Už nejsem

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu, jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov přispěje i na druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. V Hranicích začala oprava více než 100 let starého meteosloupu. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům. Dnešní počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město na druhou část oprav poskytne 400 tisíc korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelé. Uvedla to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Ve druhé etapě řemeslníci opraví staticky narušené klenby kostela. Obnova památky si vyžádá zhruba 4,5 milionu korun. Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
2: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
0: Radnice ve Vrbně pod Pradědem chystá obnovu rybníku u vlakového nádraží. Město dokončuje studii a připraví projekt. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město nyní plánuje, že místo 3 rybníků obnoví pouze 2, řekl to starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z hnutí ANO.
3: Měly by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měly mít nějakou retenci vody při zvýšených hladinách. Samozřejmě nechytne to tisíciletou vodu, to určitě ne, ale takové ty 20-50 leté vody, to by nám to mělo pomoct vlastně nějakým způsobem zvládat.
0: V Luhačovicích na Zlínsku dnes začíná lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Otevírání pramenů v Luhačovicích doplní jarmark nebo přehlídka historických automobilů. V neděli léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Čeští hokejisté budou dnes na švédských hrách proti Finsku usilovat o druhé vítězství, poté co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. Utkání začne ve 12 hodin. V brance nastoupí Josef Kořenář. O nominaci na světový šampionát bojují i hráči, kteří mají za sebou sezónu na užším kluzišti, třeba jako útočník Matyáš Melovský, který hraje v zámoří na farmě New Jersey.
4: Řekl bych, že AHL není o tolik pozadu, nebo určitě rychlostně, určitě spojený s tím, že to hřiště, jak je menší, tak se hraje rychlá, takže řekl bych, že co se týče nějakého tempa té hry, to nemám problém, ale přece jenom to evropské kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kolem.

0: coach, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že jsem ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém. Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno a ojídněle slabé přehánky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
3: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
4: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba po tu nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině, na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Přímo z místa.
3: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chaloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Informační tabule pomůže řidičům vyhnout se kolonám v Prostějově. Karviná hledá nového investora pro dlouho nevyužitý areál. Obce na Jižní Moravě omezují parkování karavanů u vinných sklepů. Dnes má být polojasno až oblačno, naměříme až 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiči přijíždějící do Prostějova budou informováni o dopravní situaci ve městě, o případných kolonách, nehodách nebo uzavírkách se dozvědí z dopravní tabule. Zařízení nechá radnice umístit v obci Držovice u křižovatky před odbočením na ulici Olomouckou, řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal za ANO. Řidiči tak budou moci zvolit náhradní trasu, využít například severní obchvat města a pokračovat ulicí Kosteleckou do centra. Karviná znovu nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město ho získalo před 6 lety a původní podnikatelský záměr se nakonec nepodařilo naplnit. Investor opakovaně neplnil smluvní podmínky a na pokutách zaplatil 8 milionů korun. Nakonec od projektu odstoupil a město bude hledat nového zájemce, potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl. Ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektaru. Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
2: V uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Obce tak stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení. Například v Prušánkách na Hodonínsku chtějí omezit stání karavanů a obytných vozů v okolí vinných sklepů v místní části Nechory. Obec připravuje dopravní značení, říká starosta Zbyněk Němeček z Pirátů.
4: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše. Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště.
2: Muzeum umění v Olomouci představuje díla sochařky Marie Bartusové. Česká umělkyně se narodila v Praze, ale většinu života prožila v Košicích. Za hranicemi její tvorba dosáhla mezinárodního vyhlasu, říká kurátorka výstavy Gina Renotier.
5: Tato autorka je nesmírně známá v zahraničí, měla velký úspěch na výstavě v londýnské Tate Modern, v Salzburském muzeu moderního umění. Její díla byla představena například na dokumentě v Kasselu, v Benátkách, Biennále, její díla vlastní Centr Georges Pompidou, Galerie Tate Modern a tak dále. Sport.
2: Tenistka Karolina Plíšková postoupila na turnaji v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 mečboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Končí naopak Vítkopřivá i světová 11 Karolina Muchová. Za světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno a ojediněle slabé přeháňky. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Sobotní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc uprostřed toho prodlouženého víkendu také s Tomášem Kedziorem. V našem seriálu Zastavení v krajině se v 11:30 vydáme k výjimečné zřícenině na Sovinecku. Navštívíme ale také přehlídku vojenské techniky či události inspirované váleční ukázky inspirované válečnými událostmi. To bude do Ludmírova. A budeme mluvit také o alergiích. Letošní pilová sezóna začala dokonce už koncem února. Tak to jsou naše reportáže, to je naše nabídka v hodině mezi 11:00 a 12:00, tedy právě teď.

0: Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V České republice je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Díky dešti se v posledních dnech mohlo někomu aspoň trošku ulevit. I tak je ale velké sucho. Třeba duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a pil se proto ve vzduchu držel hodně dlouho. Alergie přitom člověka může dost potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera, ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Sama od sebe alergie většinou nezmizí. Alergiků podle Balnera zároveň přibývá.
3: Může za to plno faktorů od genetiky přes vlivy prostředí jako znečištěný vzduch. Zároveň za to může i vliv stravování, vliv různých chemických prostředků, čistících prostředků, které působí na naše sliznice.
2: Alergie je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku. Pacientům může pomoct třeba alergenová imunoterapie, pokračuje Balner.
3: Tomu člověku podáváme léky, které obsahují ten alergen, na který je alergický, a tím, jak se pravidelně s tím alergenem setkává ten pacient, tak si vytváří na ten alergen toleranci a dochází v tom jeho těle k imunitním změnám, které navodí to, že na ten alergen přestane potom klinicky reagovat. Takže přestane mít třeba rýmu, ucpaný nos, svědění očí. A zbaví se těch potíží buď úplně, anebo se značně ty potíže zmírní.
2: Alergenová imunoterapie je vhodná pro pacienty, kteří jsou alergičtí na jednu až dvě látky. Zatím je ale podstoupilo jen asi 15% z nich. Důvodem může být délka léčby, trvá totiž 3 až 5 let. Nejčastěji tak alergikům pomáhají antihistaminika. A podle Balnera není pravda, že se tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Spíš je problém ten ve srovnaní s alergenovou imunoterapií, že antihistaminika pouze potlačují příznaky, ale neléčí tu alergii. Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna postupně prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Můžou za to podle ní teplejší zimy. Sezóna se ale prodlužuje i kvůli novým alergenům, třeba ambrózii, která kvete někdy právě až do října, pokračuje Hajková.
4: Dále pozorujeme, že některé ty alergeny se navzájem potkávají, že dřív mezi tím byly jako větší intervaly, takže vlastně ten alergik má v jeden okamžik tu zátěž větší, protože těch pilů od různých druhů je v tom ovzduší více.
2: A situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i ze znečištění ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

9. května je den uprostřed toho prodlouženého víkendu, koná se spousta akcí v Olomouckém kraji, tak třeba hasiči v Čunině mají dneska floriánské slavnosti. Navíc je tam k tomu ještě oslava 135 let od SDH založení, takže ve 14 hodin se všechno sejde u požární nádrže v horní části obce, potom vyrazí slavnostní průvod, bude tam odhalení nového oltářního obrazu svatého Floriana, mše svatá a od 16 hodin potom velká zábava, třeba i vystoupení hanáckého souboru Trnka, takže zdravíme do Čunína. Pálení čarodějnic si odložili na loděnické hranici, lépe řečeno v hranicích, na loděnici od 15 hodin až na dnešní den. Je to tady hlavně pro děti, ale samozřejmě i dospělí nepřijdou zkrátka. No a Dům dětí a mládeže Litovel zve na cestu pohádkovým lesem. Vyráží se od chaty Doubrava mezi 14. a 17. hodinou. Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zastavení v krajině.

0: Každou sobotu kolem 11:30 seriál Zastavení v krajině. Letos uplyne 25 let od smrti historika Jána Kadlece. S ním jsme se pravidelně vydávali za drobnými památkami. Jeho rodina patřila k rumunským Slovákům, kterými bylo dosídleno pohraničí poté, co byli odsunuti sudeční Němci před 80 lety. A před 10 lety se s Jánem Kadlecem do zaniklé osady Hutov na Sovinecku, který byl krajem jeho dětství, vydali kolegové Petra Ševců a Aleš Spurný.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Ta krajina byla opouštěná postupně. Vlastně po odsunu Němců, pak se sem nastěhovaly nějaké české rodiny a ty postupně odcházely. A pak tady zůstal už jenom Kravín, jako Kravín státního statku, a ten už také zanikl. Takže dnes tady vlastně můžeme vidět jenom základy některých domů a obvodové zdi kaple, ke které jdeme.
3: A my budeme pokračovat dále cestou plnou kopřiv.
2: Popojdeme. Ještě před chvilkou jsem tam viděl věž kaple.
4: Možná na nějakém obrázku, který máte v ruce.
2: Ano, mám před sebou pohlednici, kterou zřejmě vydalo Sdružení Staré Sovinecko. Je to podle staré fotografie kresba Drahomíry Jelínkové a je to Hutov v roce 1910. Je to vlastně taková malá vesnička s kapličkou z věží zvonice a s velkým statkem tady naproti a kolem domky těžařů.
3: Když se tak na tu pohlednici dívám, tak je těžké si to zasadit tady do té zarostlé krajiny. Ta vesnička vypadala velmi tak malebně, útulně.
2: Těžko si to ještě představovat právě i s těmi břidlicovými lomy v okolí, protože ta zeleň, která je tady teď, tak tady nebyla. Byly tady normálně ovocné stromy, ovocné sady.
3: Já.
4: Pěkně to palí, no.
2: Budeme se střídat vpředu, jo?
3: Pan Kadlec nám prodáží cestu.
4: Teďka už jsou ty rostliny dvoumetrové a najednou...
3: Kde se vzala, tu se vzala. Stojí stará kaple.
4: Spíš jenom její pozůstatky, zřícení na kaple, ale...
3: Ještě pořád je dost patrné, že to kaple byla. Vidíme i zbytky věže.
2: Pořád ještě by se dala zachránit. Obvodové zdi jsou v pořádku, věže v pořádku a základy taky. Kolem po obvodu té kaple jsou takové malé výklenky se střížkami plechovými. Tady byla křížová cesta kolem toho stavení a vepředu byly dva výklenky, ve kterých byly nějaké sochy a nahoře byl určitě zvon. No a teď se podíváme, co o ní píše stará německá kronika. Píše se tady, že kolem roku 1855 sem přišel horál jménem Georg Latzl. Přišel z moravského Berouna a pocházel ze zcela chudých poměrů a musel zde nocovat po stodolách, aby se nemusel vracet do rodné vsi. Byl vytrvalý a chytrý a hledal možnost těžby břidlice. Našel tady břidlici vynikající kvality a našel také dostatečný odbyt. V jeho práci ho podpořil jeho bratr Franz Latzl. Brzy si postavil domek, potom následoval druhý, třetí a pro dělníky bylo vystavěno ubytování. V lomu bylo brzy dostatek pracovníků a Georg Latzl potom musel těžit docela brzo i na jiných místech kvůli vodě. To vysvětluje právě ten velký počet lomů tady a s růstem zisku se zvětšoval i majetek těchto dvou mužů. Zakládali pole, stavili stodoly a věnovali se zemědělství. A pak se tu píše, že Georgův bratr Franz měl malého chlapce, který zemřel v prvním roce života. Ve své poslední hodině chlapec vykřikl, přestože neuměl mluvit, a vykřikl dvakrát jméno matka Anna. A zemřel. Ve stejnou dobu zahledl pracovník, který pracoval v lomu na vodní hladině, obrázek z pěny, jehož tvar a vzhled připomínal tvář svaté Anny. No a tak o těch dvou případech Georg Latzl přemýšlel a rozhodl se vystavět tady kapli svaté Anny. T. Takže ta kaple byla vystavěna ještě za Rakouska na konci 19. století a já si pamatuju, že moje máma se mnou sem ještě v 50. letech chodila, že tady bývaly takové poutě na svátek svaté Anny, tady byly stánky, poprvé jsem tady ochutnal cukrovou vatu, kupovali se tady perníky a scházeli se tady lidé kolem tady té kapličky. No a to všecko si teď můžeme jenom představovat.
4: Kopřivy, les a zřícenina. Jak byla tady velká ta osada Hutov?
2: Bylo zde asi kolem 10-12 domků. Domečky těch dělníků, kteří pracovali v lomech a později se potom věnovali zemědělství.
4: Říkal před 10 lety historik Jan Kadlec u kaple, kterou si můžete prohlédnout v našem kalendáři a nebo na webu olomouc.rozhlas.cz. V zaniklé osadě Hutov natáčeli Petra Ševců a Aleš Spurný.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. 9. května výročí konce druhé světové války si připomínají v těchto dnech lidé po celém Česku, také v Ludmírově. Tam dopoledne začala akce nazvaná podle místa svého konání Srdéčko. Jedním z hlavních lákadel je výstava vojenské techniky. Na programu jsou také ukázky inspirované válečnými událostmi. Přímo na místě je reportér Michal Poláček. Michale, pěkné dopoledne.
1: Hezký den. Středobodem 7. novodobého ročníku akce Srdéčko u Ludmírova je vojenská technika a také inspirace válečnými událostmi. Návštěvníci se tak mohou těšit například na vyprošťovací tank T-34, obrněné obojživelné vojenské transportéry, nákladní i terénní auta. Na programu jsou také dvě ukázky práce vojenských regulovčíků v rámci vojenské kolony. Ta první je inspirována událostmi jara roku 1945 a druhá ukázka ta spadá do období Československé lidové armády. Připravená bude také výstava uniform a armádní výstroje i výzbroje, či přednáška věnovaná událostem z jara roku 1945 v našem regionu. A dohromady má program celé akce zhruba 20 bodů a o zábavu je tak postaráno na celý den.
0: Jedním z bodů programu je taky křest zrekonstruovaného vojenského nákladního auta Praga V3S. Co o něm víš, Michale?
1: Tuto legendární V3S poznají návštěvníci akce na první pohled. V řadě zaparkované vojenské techniky se doslova leskne novotou. Za znovu zrozením tohoto vojenského nákladního vozu stojí klub vojenské historie Haná z nedaleké náměště na Hané, který se spolu s dalšími kluby a nadšenci do vojenské historie dnešní akce účastní. O vozu jsem mluvil s členem klubu vojenské historie Haná Janem Pruckem a ten spolu s ostatními členy tento vůz doslova vysvobodil z kopřiv na jedné z zahrad v Boskovicích a vlastně začali se i hned zabývat jeho kompletní renovací. Tou strávili desítky hodin práce a zajímavé je, že toto auto má najeto pouhých 1500 kilometrů, takže díky renovaci má tato V3S svůj automobilový život teprve před sebou.
0: Tak to je opravdu velké lákadlo, jinak jaká je na akci atmosféra, jaký je zájem, případně počasí?
1: Dorazily stovky návštěvníků a další ještě přijíždějí. Prochází se tady kolem vojenské techniky, vidím zde rodiny s dětmi, vidím zde nadšence do vojenské historie v dobových uniformách. Je to pestrá směsice, je tady připraven program pro děti, střelnice. Teďka právě čekáme každou chvíli ten příjezd té vojenské techniky. A co se týče toho počasí, tak ještě před chvíli svítilo sluníčko, teď se zatáhlo, je pod mrakem, ale mírně fouká, je to velmi počasí je zkrátka velmi příjemné, mohu jenom doporučit.
0: Z místa Michal Poláček a tím místem je tedy Srdéčko v Ludmírově a tou akcí jsou oslavy konce druhé světové války právě tady. Přijďte, ten program je až do pozdních odpoledních hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Lásky budete i dnes posílat písničky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, a to hned popolední, a pro vás mám ještě tip z odpoledního vysílání. Vězné návraty dneska připomenou z té narozeniny Hurvínka. Všichni ho dobře známe, ale co třeba Martin Klásek, člověk, který dlouhá léta propůjčoval hlas loutkám. Takže Hvězdné návraty dnes o Hurvínkovi a spol. Vysíláme odpoledne mezi 16. a 17. hodinou, tak si nás určitě nalaďte a bavte se.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Varování před požáry ze sucha prodloužili meteorologové. V Olomouci nejezdí tramvaje mezi Soudem a Tržnicí, Plumlovský zámek hostí dětské rytířské hry. Jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech v regionu, také v části Pardubického a na severu Moravy, už nebezpečí nehrozí. Kvůli opravě kanalizace nejezdí v Olomouci tramvaje mezi zastávkami Okresní soud a Tržnice. Výluka potrvá do soboty 8. srpna. Náhradní přepravu zajišťují autobusy X. Jak budou jezdit tramvajové linky, doplní mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajové linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, vedenou po trase Nová ulice, Náměstí hrdinů Neředin, Krematorium a zpět. Tramvajové linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů. Tramvajová linka číslo 3 nebude provozována.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice budou moct zájemci stavět bytové domy. Umožňuje to změna územního plánu města, kterou schválili zastupitelé. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
0: Především rodinám s dětmi bude dnes odpoledne patřit zámek v Plumlově na Prostějovsku. Ve 13 hodin začne akce dětské rytířské hry. Návštěvníci si budou moct mimo jiné vyzkoušet dobové kostýmy. Pokračuje za pořadatele Kateřina Jenešová.
4: Děti mají možnost si zasoutěžit v různých soutěžních hrách, jako třeba střelba katapultem, nebo také hod na klauna, nebo samozřejmě nějaké ty hry, které je budou zajímat a ve kterých se budou cítit jako doma. Takže celé nádvoří bude věnováno vlastně dětem.
1: Sport.
0: Olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. Na kilometru těsně porazil Zachara Petrova z Ruska. Fotbalisté Slavie můžou večer získat mistrovský titul. Potřebují k tomu porazit Spartu. V tradičním derby pražských S začne v pražském Edenu v 19 hodin. Už ve 14 hodin má výkop trojice zápasů skupiny o záchranu. Dukla se utká se Slováckem, Teplice s Ostravským Baníkem a Mladá Boleslav se Zlínem. V 16 hodin nastoupí ve skupině o titul Plzeň proti Liberci. Sigma Olomouc hraje zítra ve druhém kole play-off o 7. až 10. místo hostí Bohemians.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno, později začne mraku ubývat, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 11, fouká slabý severní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přibývání mraků, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 15 a slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.

0: už. Mosty opravují dělníci na silnici první třídy číslo 47 mezi Hranicemi a Bělotínem. Potkáte tam servisní vozidlo, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Přejeme dobré poledne, to 9. májové, 5 minut po 12. Tak to je tak akorát čas jednak popřát, průběžně poblahopřát, pogratulovat ctiborům, taky třeba blaženkám a samozřejmě případně i maminkám. Zítra je oficiálně den matek, neboť to vychází na neděli. Dneska je 9. ctibor a samozřejmě dnes i zítra platí k nám do Českého rozhlasu Olomouc spojení 221 555 444 a samozřejmě také můžete přidat k těm, kdo vyberou po telefonu svoje přáníčko na číslo 723 70 33 51 SMS formou.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Byla to tlačka a tak dále. Tak jsme to zopakovali, zrevidovali. Naposledy jsme to možná probírali někdy v mateřské školce. No a teď to, co můžeme připomenout, že totiž 12 hodin a skoro 9 minut 9.5. Ctibor, ale zítra Blaženky a protože je neděla, tak zítra den maminek a pak svatava. No a pak už zmrzlici, no uvidíme, Pankrát, Servác, Bonifác, to už jsme v půli května. Dneska 9. tak akorát čas zavčasu přivítat za účelem asi přání maminkám nebo manželkám pana Petra jako zástupce nás mužů gratulantů. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Znojic, taky zdravím a přeju pěkný den, pěkný odpoledne a chtěl bych popřát všem mámě Dolašťan Jarmile Pospíšilové taky hodně štěstí, štěstí, spokojenosti a ať se jí daří, hlavně táta je po operaci, tak taky ať má hodně zdravíčka a všechno, ať se mu po té operaci daří, to jí přeje syn Petr, vnuk Ondřej a manželka Hanka Znojic. A ještě jednou všechno nejlepší, zdraví den matek přeju všem maminkám a matkyni, která je taky v ústavě Aniče Sládko, kdyby to slyšela, tak taky hodně zdraví, spokojenosti i přejeme, ať se jí daří. Moc krát děkuju, přeju pěkný den a vám taky. Všem tam, ať se vám daří taky.
1: Moc děkujeme, děkujeme za přání. Tam, kde je třeba zdravíčka, tak hodně sil, hodně zdraví přejeme. A za chvilinku budeme u dalších zájemců, kteří už tam tady blikají, potichu zvoní na lince 221-555-444. Kdo vydrží, tak k tomu se za chvilinku dostaneme. Ještě ale předtím samozřejmě popřejeme dalším oslavencům, adresátům z SMS schránky Českého rozhlasu Olomouc. Tak do Zborova míříme za oslavenci a zahrajeme k 78. narozeninám pro Jana Poláška ze Zborova. Všechno nejlepší popřejeme, hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost. Tomu přeje manželka, děti s rodinami, kamarádi a děkuje pan Švéda jako zapisovatel, odesílatel. Přáníčko do Zborova pro pana Jana Poláška. Přáníčko taky míří ovšem pro dceru Alenku Bartovou k jejím narozkám, které slaví právě dnes. Hodně zdraví za všechny, za rodinku přeje mamka mamince od nás a určitě i od Alenky písnička taky, ale pro Alenku k jejím narozeninám od maminky. A další přání k mání za chvilinku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 9. máje, poledne, čtvrt na jednu konkrétně, Alinka 221 555 444 vede do Českého rozhlasu Olomouc. Paní Boženku, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte slovo, můžete povídat, všichni vás posloucháme.
1: Tak můžu mluvit?
0: Bude to nejlepší, nejrozumější, když skončí písnička, vyzveme vás, pak už je jedině možnost pronést ta slova, snad to vyjde.
1: Tak, dobrý den, prosím o písničku od Karla Gotta pro Josefa Hackenberga k jeho 93. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a životní optimismus. Přeje švagrová Božena Švecová, švagrová Jitka Rumlová a švagr Josef Nikodej. Moc krát děkuji.
0: Děkujeme pěkně, před chvilinku tady zazněl trošku jiný titul při domluvě. Zahrajeme moc rádi písničku taky do práce Jarečkovi, kterého zdraví děvčata Mia a také Ilča a celá rodinka. Pozdravte prosím taky naši babi, prababičku a skvělou nejlepší maminku na světě Marunku, kterou zdraví Vojtík, starší Vojta a taky celá rodina. A ještě pošleme písničku taky od další paní Boženky a pana Jardy. Zahrajeme k zítřejším narozeninám kamarádovi Pepovi Prokešovi ze Zbele a popřejeme mu hlavně pevné zdraví, pohodu, moře, lásky, boží požehnání. Přejí ze srdce Boženka a Jarda k zítřejším narozeninám oslavenci kamarádovi Pepovi Prokešovi. Rádi také pošleme písničku od Milana, manžela. Písnička je pro jeho manželku Aničku. Dnes má narozeniny, hodně štěstí, hodně zdraví do dalších let. Jí přeje manžel Milan. Paní Aničku moc zdravíme, všechno dobré přejeme také za nás z Českého rozhlasu Olomouc. A ještě jedno kolektivní přáníčko, tedy dvojice podepsána Břeťa, Jarka, Jarka, Břeťa. Zdraví a tentokrát míříme k narozeninám pro pana Jiřího Pazderu z Palonína a přáníčko hlavně pevného zdraví, štěstí, dobré nálady, ať tě nikdy neopustí ta náladička. Jarka Břeťa zdraví pana Jiřího Pazderu z Palonína. Další přáníčko, až jich sem přitéká, zase třeba i od vás a zase třeba i po telefonu. A teď prý, no, tenhle skoro rozhlasový pořad, takhle zněl ten původní pokyn, ale ta běží, snad je to ona.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
3: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci, kdy může dojít k ochrnutí hlasivek. Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sobota 9. května 12.22, pěkná, krásná souhra, takhle třeba před námi na digitální časomíře 12.22. No a teď už se ptáme v Českém rozhlase Olomouc po telefonních linkách paní Dany, komu pakže zamíří ta následující maminkovská. Dobrý den.
5: Dobrý den, přeju krásný den všem maminkám k zítřejšímu svátku. A prosila bych, prosím vás, písničku pro Mariku a přání. Všetky kvety do rúk mami skládám ako drahokamy. Za jej lásku plnú nehy, za zelené detské břehy. Za jej štědrost starost hravé, za dny šťastné, za dny hravé. Za rozprávku nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Omlouvám se, jestli jsem to četla trošku jinak, ale je to od srdce. Takže přejeme všem a hlavně Marice a maminkám hlavně zdravíčko. Děkuji vám moc krát.
4: Pěkné to bylo, najkrajšie. Děkujeme. Děkujeme moc, paní Danko. Díky, díky. To byla paní Dana a dál. Přáníčko taky mamince Milunce, kterou moc zdravíme. Jsme rádi, že si maminko, babičko v pořádku po té nepříjemné nemoci, které se nešlo zbavit a že už jsme všichni vykurírováni kolem dokola. Zdravíme všichni z celé rodinky a hodně zdraví taky všem posluchačům od této rodiny a této mamince. A další přáníčko, pozor, mezinárodní a další rodinka pro babču Jarču Pazderovou z Paloní na krásný narozeninový den a samozřejmě i den maminek a do dalších let pevné zdraví, štěstí, kupu radosti i lásky a všechno okořeněné špetkou humoru a spoustou krásných okamžiků i těch rodinných, maminkovských, babičkovských. To ti ovšem babi přejí děti a vnoučata z Mohelnice a vnučka Natálka z Vietnamu. Paní Jarušce Pazderové z Paloní na rádi zahrajeme. A taky poděkujeme od Marci, dožilové výboru klubu seniorů a ostatním členům za akci Opekačku špekáčku na Lomě Ostrůvek. Hojná účast, občerstvení, skvělá nálada, no, výborné špekáčky. I počasí vyšlo, moc to chutnalo a to je taky moc chutná, krásná zpráva od Marci, rádi vyřizujeme. Od Adámka rádi pozdravíme sourozence Petru a Michala do Březinky. Moc děkuje Adámek, tak moc děkujeme i zapisovatelům, i této rodince a hlavně Petrovi, Petře a Michalovi do Březinky pošleme pozdravy. Stejně jako všem, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc, pozdravy posílá Elka a Vlastík a hlavně zdravíme naši nejhodnější maminku, babičku, která nás všechny vychovala, odchovala a snad i dobře jako nejhodnější, nejslušnější lidi. Tak to je krásné vyznání i vaši maminku, babičku. Moc pěkně zdravíme.

0: Jedno vyznání těsně před půl jednou, za námi 9. května, zatím v sobotu, ale už se hodně hojně přeje v Českém rozhlase Olomouc maminkám, babičkám, prababičkám a myslím, že teďka potěšíme nejenom je, nejenom oslavence, krásnou, ale překrásnou, nostalgickou, moc krásnou písničkou Richarda Adama. Pošleme s paní Alenkou, komu pak to už necháme na vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Český rozhlas Olomouc, český posluchači, a chtěla bych popřát, nebo přidat se blahopřání panu Hartenbergovi, který se dožívá krásných 90 let. Je z Vrbna, ale ženu má z Doubravice, takže už je to moc dávno, když si s Vlastičku bral, ale často na vás oba vzpomínáme. Tak vám přejeme oběma a tobě hlavně všechno nejlepší, zdraví v tom krásném věku. Tak to přeje Alena Martincová, rozená, nyní Hrubá z Doubravice, sousedka. Takže měj se hezky a zdravím celou vaši rodinu. Děkuji vám. A nazhledanou.
0: Moc děkujeme, krásně, krásně vzpomínkové zahrajeme. A možná je to o kulaté jubileum, ale tady se píše tentokrát od rodinky v dalším SMS pozdravení. Bruno s rodinou Ivča zdraví pana Josefa Hakenberka z Vrbna pod Pradědem k dnešním krásným 93 nám a hlavně pevné zdravíčko a ještě mnohem víc přeje Bruno s rodinou, určitě i Alenka upřímně a samozřejmě i Český rozhlas Olomouc a případně přátelé známí. No a krásně, opravdu krásně tedy zahrajeme v zápětí. Hned ale teď také pošleme písničku do práce Miloškovi, kterého zdraví děvčata Julča a Karlík, Karlík taky připozdravuje. Pěkně zdravíme též. No a ještě pošleme píseň taky kamarádce od Milušky, aby jí práce ubíhala, aby se jí zase vydařilo její pekařské, cukrářské umění a dílo. Do Mohelnice z dalšího přáníčka pozdravy míří Sokolce Elišce Linhartové. Dneska je tvůj den, tak ho oslav s úsměvem. Štěstí, zdraví, přejí děvčata, určitě Sokolky. Sokolce Elišce Linhartové. Rádi pošleme všechno dobré od Liborky z Nového Jičína k včerejším narozeninám Lindušce z Nového Jičína. Linduš, všechno nejlepší, štěstí, zdravíčko, ať se ti splní tvá přání, přeje Liborka na Výčín. No a ještě přidáváme pozdravy do Rapotína mamince Ludmile i s hodně, hodně pěknou písničkou. To přáníčko míří mamince do Rapotína od dcery

0: jsou, co? To umíme, naši posluchači takhle krásně občas vybrat. No třeba jednou za rok i neohrané a maminkovské Richard Adam. No a teď třeba start kariéry Helenky Vondráčkové, ale především přání a od nás pozdravení panu Lukášovi. Krásné poledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte slovo, to pozdravení tu nebylo jen tak.
1: Rád bych popřál k zítřejšímu dní matek babičce Francisce Hofangorové do Palonína, písničku od Heleny Ondráčkové.
0: Posíláme, děkujeme pěkně, rádi pošleme písničku taky mamince Marunce, protože ta je nejhodnější na světě, máme tě moc rádi, těch písmenek je na to málo, se tu píše, je to poznat, zdravíme Marunku, babičku a maminku od její skvělé rodinky. Pozdravy posíláme určitě taky dneska, i když člověk neví, když to tak přijde mezi včerejšími dechovečkami a dnešním brzkým ránem, ale určitě rádi pozdravíme do Hvozda Mařenku Recovou od Marušky Hanky, syna Pepy. Všechno dobré ke svátku, maminek, myslíme na tebe. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko přejeme taky paní Mařence Recové. Pozdravy vyřizujeme do práce za volant Mirovi od Mirečka, taky manželky a celé rodinky, mává i teta na návštěvě. Pozdravy posíláme, šťastné kilometry přejeme. Rádi zahrajeme taky paní Alžbětě od Zjemkové do Jeseníku k dobré pohodě od paní Jilkové ze Sudkova. A ještě pošleme píseň také od Miloše pro dědu Jarka, kterého moc zdravíme na dvůr, do Kulny, do šopy, aby se mu tam dařilo a ať si taky užije babiččinu výbornou omáčku, kterou já už jsem ochutnal, my to rádi vyřizujeme a teď už taky pěkně hrajeme maminkám, ale i dědovi, babičce, všem.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: budeme pokračovat. Zahrajeme moc rádi 9. května. Teď mezi 12. a 13. Ony písničky z populárního žánru. Po 17. velice rádi přivítáme i vaše objednávky a pokyny, co zahrát v Lidovkách, Dechovkách po 17. o víkendu ve svátky. Ale teď před 12:45 v poledne třeba jedna krásná od Pavla Nováka pro paní Staňu a pro někoho ještě. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku mi chtěla nechat jen tak pro radost zahrát Libuši Kvapilové z Bludova, Libuši Kubičkové z Bludova. A dále bych to nechala zahrát Lidušce z Jeseníku, Pohádkové babičce, Zdeňce z Holubic a Laďovi Stovačová s Kanárkama a všem posluchačům a vám taky tu písničku vám nechám vám zahrát. Děkuji a naslyšenou.
0: Taky moc děkujeme a pokračujeme ještě s přáníčky a pozdravení my milým přátelům Božence Horničkové z Litovle, od mé srdce Broničce, Stejskalové z Olomouce i Zdeničce Šínové s Jarmilkou, taky Evičce z Modřic u Brna. Všem krásný máj, hezké dny ve zdraví a radosti. Přeji ze srdcí Věra Halousková s Hodným Adámkem. Dále moc pozdravujeme Miloška Pořízka z Domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích. Pěkné, krásné jarní dny, ať všechno zvládá, přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice. Pozdravení stručná, jasná, srdečná ovšem od Břetíka paní Marušce Faltinkové Hrabišín. A ještě přidáváme přání krásné soboty a hezkého májového dne. A poděkujeme tetě Evě Koníčkové do Horní Loděnice za včerejší výborný oběd, za krásné odpoledne. Zdravíme tetu Jarku taky do Podolí u Mohelnice. Pozdraví od Zahradničkových a Václavíkových Štěpánov. Zahrajeme moc rádi v Českém rozhlase Olomouc vnučce Karolince Bártové z Bouzova k narozeninám. Karolince na Bouzov Kaj, všechno nejlepší ti přejí, štěstí, lásku, zdravíčko, stále měj ve tváři úsměv a v srdci lásku od babičky Anny, je přáníčko Karolince. Kájo, moc vás zdravíme a ještě přidáváme krásná pozdravení Honzovi Poláškovi ze Zborova k narozeninám. Přejeme hlavně zdraví, štěstí, hodně krásných dnů od Olgy, Marcely, Majky a Olivera. Přání do Zborova Honzovi. Ještě přidáme a popřejeme taky hodně lásky a to od celé rodinky, mamince a teprve nastávající babičce Bohunce k brzkým narozeninám a ke dni maminek. Tak zaláskovaně umíme teď i s Pavlem Novákem.

0: z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Příval SMS ještě proudí a nejenom maminkám, rádi zahrajeme babičce a prababičce Jarunce, neustále v pracovním nasazení a taky skvělé kuchařce, cukrářce, to přeje celá rodinka, rodinky ze dvou stran, z východu i ze západu republiky. Píseň míří taky pro naši babičku Emilku Koberovou do domova důchodců v Krudimi. S pozdravem celá rodina Adamcova a Pavlíkova, paní Emilce Koberové do Krudimi. Krásná přání. Do Mohelnice pro radost, pro potěšení zahrajeme rádi paní Křesinové, Bartošové i paní Kolomazníkové a do Mitrovic paní Bartové od Sedláčkových z Křemačova. Taky rádi pozdravíme paní Lidušku Loničkovou i Drahušku Odstrčilovou. Tak tedy přáníčko jim, taky Mirce Mirkovi Navrátilovým pro krásný májový sváteční den. Hodně zdraví, štěstí od Leony s rodinou, od Karla. Pozdravy vyřizujeme rádi taky paní Smrčkové do Pískova k obídku a ke kávičce od sestry s rodinou. Také poděkování za vzpomínku od Výdáčkových na pana Milana Dudka z Olešnice. Všechno krásné a poděkování velikánské od Výdáčkových. Rádi pošleme písničku od přátel z Babic a to paní Iloněž Moldasové do Loštic. Pro potěšení pohodičku přejí přátelé z Babic. Krásně zahrajeme k svátku, moc rádi k tomu zítřejšímu oficiálně paní Blažence Vlčkové z Olomouce. Blaži, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody ti ze srdce přeje Maru. Paní Marušce děkujeme, paní Blažence se přidáváme k přáníčku. Ještě míříme do Vrbna a ke krásným narozeninám rádi zahrajeme panu Josefu Hackenbergovi z Vrbna. Všechno nejlepší. Mnoho zdraví, štěstí, pohody, lásky přejí Březíkovi. Rádi pošleme písničku Hedušce Andrejkové pro radost od Čmeldy. Čmeldu zdravíme, Hedušku tež. Honzovi Poláškovi do Zborova ještě přáníčko k narozeninám, také od Olgy Marceny Mike Olivera. Rádi vyřizujeme krásná pozdravení od Zdeňka tentokrát a ta pozdravení míří Elišce do Veselíčka, taky účastníkům včerejšího zájezdu zahrádkářů Veselíčko na výstavu do Kroměříže. Moc děkuje, pěkně zdraví Zdeněk. Paní Bohumce Danielové do nemocnice v Šumperku, tedy hodně zdraví, brzké uzdravení přeje Květa. Paní Bohunku zdravíme. A ještě poděkování také za výborný oběd a přání k maminkovskému svátku od syna Štefana, od Nadi a Marcela, jejich mamince. A Janišovi moc zdraví paní Jarku Pazderovou z Palonína. Jary, všechno jen to nejlepší k narozeninám. Štěstí, pohodičku, hlavně zdraví ti přejí Jarko Pazderová Janišovi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí.

0: části Olomouce nejezdí tramvaje, výluka potrvá 3 měsíce, Prostějované odevzdali bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení. V Hranicích začala oprava více než 100 let starého meteorologického sloupu. Jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty až 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Cestování v Olomouci komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy s označením X. Bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru, informovalo o tom vedení města. Sběr čeká další zpracování, pokračuje mluvčí radnice Jana Gáborová.
1: Recyklaci elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
0: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města dalo na práce 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní, zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešprová.
2: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
0: Na přednášku zaměřenou na čarodějnické procesy v 17. století na Jesenicku se dnes můžete vypravit do tančírny v javornické místní části Račí údolí. Začne v 15 hodin, vystoupí na ní historička Michaela Neubauerová, píše se na webu Jesenické radnice. Sport. Tomáš Macháč ze zdravotních důvodů odstoupil z antukového turnaje v Římě před zápasem 2. kola proti ruskému tenistovi Medvedevovi. Fotbalisté Prostějova. Dnes ve 27. kole šance Národní ligy hostí České Budějovice. Utkání začne na stadionu za místním nádražím v 18 hodin. Bodový zisk by Hanáky přiblížil před posledními 2 zápasy sezóny jistotě záchrany. Dynamo střídá nevyrovnané výkony a jeho hra je nečitelná. Podle trenéra Prostějova Jana Podoláka tak bude velmi důležitá příprava.
3: V dnešní době se dokážete připravit na toho soupeře doopravdy precizně a pro každého je to extrémně náročný. Jo. Něco vymyslet, něco nového, čím překvapí v těch zápasech, my se o to taky snažíme. Musíte být variabilní. Je to jenom na tom, aby my jsme se koncentrovali na naše výkony a tu naši formu posouvali pomalu nahoru, nahoru a nahoru. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 15 stupňů Celsia, slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Vyškova do Přerova, stojí za 240. kilometrem mezi exity Ivanovice na Hané Mořice, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezký 2. májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudeckých Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů vidíme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Už nás jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebí hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně, tady žbluňka nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala. Je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jeho východním výběžku Jestřebí hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. v Rtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Rtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Ertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase, ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like...

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.

0: programu Olomouckého kraje platných pro olomouckou městskou hromadnou dopravu. Cestující tak můžou při jednom vyhledávání dopravního spojení a následném nákupu jízdenky zkombinovat vlak a městskou hromadnou dopravu v Olomouci, která každoročně přepraví více než 50 milionů cestujících, uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dětští návštěvníci krytého plaveckého bazénu v Přerově můžou využívat nové opravené šatny. Městská firma sportoviště Přerov za opravy zaplatila více než 400 tisíc korun, uvedl jednatel Petr Kouba.
1: Oprava šatniček již byla na místě, protože byly v původním stavu od roku 78, se šatničkami nic nedělalo, takže bylo potřeba udělat kompletní úprava podlahy, úprava obkladu stěn a vybavení novým nábytkem. Investice dosahovala 300 tisíc stavebních prací a kolem 118 tisíc právě ten nábytek, tak doufám, že ty školy, které to tak využívají, budou spokojeny.
0: Radnice ve Vrbně pod Praděnem chystá obnovu rybníků u tamního vlakového nádraží. Město teď dokončuje studii a bude zadávat projektovou dokumentaci. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město počítá s tím, že rybníky už nebudou tři, ale jen dva, říká starosta Vrbna pod Praděnem Petr Kopínec z hnutí ANO.
2: Měli by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měli mít nějakou retenci vody při zvýšených hladinách. Samozřejmě nechytne to tisíciletou vodu, to určitě ne, ale takové ty 20-50 leté vody, to by nám to mělo pomoct vlastně nějakým způsobem zvládat.
0: U rybníku Oborník v Zábřehu jsou labutě a v hnízdě už mají minimálně dvě vejce. K úspěšnému vyvedení mláďat potřebují klid. Členové Českého rybářského svazu a pracovníci odboru životního prostředí okolí hnízda zabezpečili páskou. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
3: Je žádoucí, aby lidé ochranu labutího hnízda respektovali a nepřibližovali se. Majitelé psů by pak měli mít svá zvířata na vodítku. Odborníci doporučují tichý a ohleduplný pohyb v okolí hnízda bez zbytečného vyrušování nebo přibližování se kvůli focení.
0: Sport. Přerovská tenistka Linda Nasková porazila na turnaj v Římě 6-1, 6-3 Ukrajinku Oleksandru Olejnikovou a postoupila do čtvrtého kola. Ve třetím kole je Karolína Plíšková proti Rumunce Kristianové odvrátila tři matchboly, zvítězila ve třech setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Skončili Vít Kopřiva a Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve druhém kole bývalý nejlepší hráč planety Srb Novak Djokovic.
4: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, slabý proměnlivý postupně východní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo koloběžku v Litovli. Nehoda se stala v Sušilově ulici. Příčinu na místě vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Dodávka se nabourala s osobním autem v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku v ulici Dolní brána. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Něco pro ty, kdo opravdu rádi fotografují a třeba se v tom trošku vyznají, nejen jako my všichni na mobil, taky možná i filmové role slavných zpěváků ovšem, ale víc už nebudeme naznačovat. Můžeme ukázat, že tady máme otázky, že jsou vypečené, připravené na 9. májové odpoledne do sobotního vydání hřebíku Českého rozhlasu Olomouc a třeba pro nově čerstvě naladěné, ano, přivítání za chvilinku právě v kvízu hřebíky s datem 9.5. krátce po 14. hodině. Kde? Na lince 221 555 444. Sobotní hřebíky, ať jsou vám nakloněny, ať jsou vám také otázky šťastlivé. No a jinak, kromě hřebíkových upomínek, suvenýrek a třeba poslechových, prohlížecích, anebo i oblékacích cen, za chvilinku můžete vyhrát. No potom ještě během víkendového vysílání nabídneme třeba vstupenky na slavnou Tosku na neděli 17. května v 19 hodin v Moravském divadle Olomouc a nebo na zajímavou exhibici Slam Poetry. To bývá vždycky dobrá nálada, skvělá podívaná, koná se v Domě kultury v Šumperku ve čtvrtek 21. Ke všemu se dostaneme, všechno postupně nabídneme. Ta nejbližší nabídka za chvíli těch sobotních hřebíků pro vás.

0: Toto je sobotní vydání Hřebíku, toto je Český rozhlas Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: 221 555 444. Hodně štěstí k nominaci, hodně štěstí k kvalifikaci, k dovolání se, technicky vzato. Je to někdy těžší, někdo má třeba štěstí se dovolat i několikrát za měsíc, tak ho přejeme i všem, ať pěkně případně i podělíme. Nejenom obohatíme jaksi vědomosti, povědomí z nejrůznějších koutů našich znalostí, ale také třeba nějakou sbírku zajímavostí, suvenýru od Českého rozhlasu Olomouc. Něco za něco, za tři správné odpovědi v sérii. Pěkně pokupě. Zdravíme, koho pak, vítáme, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je František Hanušovice, vás zdravím.
0: Tež. A Františku, děkuji. Co by se vám tak líbilo ze škály otázek 1 až 10, tedy aniž byste mi viděl přes rameno?
4: Jo, tak to je tady třeba 6, prosím.
0: Dobře, tak tady máme něco hned z rozhlasového vysílání, rozhlasová otázka, která se bude vztahovat tentokrát k tomu, co zaznělo těsně po zprávách ve 14 hodin. Od kdy pak jste naladěn, poslouchal jste, nebo jenom třeba voláte bez poslechu?
4: Ne, poslouchal jsem, skončili akorát doprava.
0: A potom Helenka Vondráčková nespívala a v té písničce od ní se nespívalo. Za A o školním vyučování, za B o jabloních, za C o červené řece.
4: O červené řece.
0: Se opravdu nespívalo, to jsme zhodou okolností hráli po 12. hodině.
4: Pátá
0: nešepotala, Novák lezel po jabloni, takže to by bylo Bčko fajn, školní vyučování.
4: Ano.
0: Pátá možná vyučovací hodina. Skvěle, báječně, červená řeka zazněla po 12. a teď po 14. tedy písnička pátá. Co zazní dál? Šestá otázka tady odezněla?
4: Tak dáme zatím sedmičku, prosím.
0: Dobře. Kterou z následující nabídky divadelních her nenapsal Jiří Suchý? Za A hru Ďábel z Vinohrad, za B Němý Bobeš, anebo za C Člověk z půdy?
4: No, tak já myslím, že ten Němý Bobeš, Cčko bych dal.
0: Člověk z půdy, že nenapsal Jiří Suchý. Člověk z půdy, Cčko říkáte? A zrovna tady to teda zabolelo uprostřed, protože ten Němý Bobeš, původní záměr, zámysl, byl vlastně ten správný, nejsprávnější, neboť znalci cimrmanologové hned dodají, Němý Bobeš není semaforská, ale cimrmanská hra, tedy trio Svěrák, Smoljak, Cimrman. To jsou autoři Němého Bobše, to bylo to Bčko, a tudíž nenapsal to Jiří Suchý. Ďábla z Vinohrad i Člověka z půdy, ku podivu, pro semafor v těch či o něch časech. Proto to divadlo Jiří Suchý napsal. Pojďme od dramatiků pražských k dalším otázkám a k dalším nominantům, kvalifikantům, uchazenčům. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Hana z Bystrova.
0: Pěkně vítáme, zdravíme a kromě otázek 6-7 nabízíme ty další pro vás.
5: Tak jedničku.
0: Jak pak by se mohl jmenovat film z roku 1974, ve kterém si Karel Gott zahrál roli zedníka a muzikanta? Za A ten film se mohl jmenovat Hvězda padá vzhůru, nebo za B Švanda Dudák, anebo za C Romance za korunu.
5: Romance za korunu.
0: Tady to svádí, je to tak šikovně pojaté, ale nejšikovnější varianta, ten film se jmenuje Hvězda padá vzhůru. Je to, předpokládám, ten film trošku s tématikou Švandy Dudáka v moderním stylu 70. let. No a Romance za korunu, tam se taky, pokud vím, Karel Mihl, ale ta Hvězda, co padá vzhůru, je film z roku 1974 a možnost A tady byla zcela správná. trošku to tak pěkně všechno souviselo se vším, trošku to mátlo, i ty filmy, řekl bych, z dnešního pohledu mají poněkud podobnou atmosféru či vizáž. Pojďme dál a nabídněme ještě dál linku 221-555-444. Nabízíme právě vám i teď další otázky. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Pavel, Staré Město.
0: Pěkně zdravíme. Pavel zatím všechno věděl, předpokládám.
6: Ano.
0: Tak a teď jak to bude dál? Byly otázky 1, 6, 7. Co bude dál pro Pavla?
6: Tak já bych dal osmičku.
0: A ta se táže, založení Karlovy univerzity bychom datovali ideálně do století za A 14., za B 15., za C 16.
6: 14.
0: No je to tak. Nejen školák se občas nechá zmýlit, že tam ten rok konkrétně 1348, že by řekl nějaké jiné, ale je to 14. století a je to první bod pro vás. To byla osmička.
6: A půjdeme nahoru devítkou.
0: Co pak by to mohlo být taková maltóza? Was heißt maltóza? Maltóza je za A sladový cukr, za B zánět svalu, anebo za C stavební materiál?
6: Maltóza, ne. To tak to nevím, ale asi za B.
0: Zánět svalu jménem maltóza. Může vypadat zajímavě, ale je to sladší odměna, sladší varianta. Je to ten sladový cukr, představte si, a najdeme ho možná ve složení některých výrobků, pokud louskáme menší písmenka. Maltóza, sladový cukr za A. A taky třeba pro příští vydání nejenom hřebíku, ale i jiných kvízů, možné obohacení těch našich znalostí. A teď seznámení s dalším či další z vás u nás po telefonních linkách. Vítáme ve hřebících s datem 9. května. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Vlastimil Opavsko.
0: Moc vás zdravíme, pěkně vítáme v Českém rozhlase Olomouc a vybyla nám tady otázka 10. a potom 2, 3, 4, 5.
7: Dvojku.
0: Které rostlince by se lidově mohlo říkat machorka? Machorka je za A mateří douška, za B tabák selský, anebo za C kopr voný.
7: Machorka, tak dáme tabák.
0: Tabák to opravdu je. Známe to možná jenom někomu, ale vy jste to skvěle vyhmátl. První bod pro vás.
7: Takže trojku.
0: Kde pak se rozkládá zeměpisný celek s názvem Oceánie? Což o to, známe to, zmiňuje se to, kde pak je ta Oceánie? Za A v Tichém oceánu, za B ve Středozemním moři, anebo za C v Jižním ledovém oceánu?
7: Za A.
0: No tak, pevně, zcela jasně, nezlomně, ano. A co dál?
7: A co další je to?
0: Jestli by pětka? To šlo pěkně podle pořadí, tak 4, 5, pak teda ta 10. Takže 4. Dobře, no pozor, pozor. Jakým písmenem značíme ohniskovou vzdálenost, to znamená vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejího ohniska? Písmenem za A O, nebo za B F, anebo za C R.
7: Dám F.
0: Fko je naprosto skvělá volba, zřejmě fokální, fokusová vzdálenost F. Já už jsem se bál, že mi sem nevleze dneska to F, jak říká klasik, ale krásně to F fotograficky vyšlo. No a měli jsme tedy machorku, měli jsme Pacifik a oceány, měli jsme F fokusovou ohniskovou vzdálenost, takže myslím, že si pan Vlastimil, pokud se dobře pamatuju, zcela jasně zaslouží nějakou pěknou výhru podle vlastního výběru. No a my si zasloužíme, a především naši posluchači, schovat třeba jednu další takovou trošku alkoholicky bylinkovou otázku a pak ještě třeba nebeskou otázku, sedmikrásky na nebi, tak i tuto tematiku tady budeme mít, no nejblíže třeba zítra, protože dívám se, tady ještě dvě znělky limity, ale vždycky tři otázky, tedy přesun těch dvou zbývajících na další vydání hřebíků. Nejblíže zítra po 14. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: improvizované básnění, neboli opravdu skvělý fenomén slam poetry. A taky klasika jménem Toska. Dvě akce, na které vás ještě vezmeme, když budete dál poslouchat nejenom hřebíky, ale třeba i víkendové nabízení dárečků, stupenek od Českého rozhlasu Olomouc.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: žádná trápení, poučení, abychom věděli, kde je přesně ta Oceánie, což je to ta Machorka, jak je to s těmi filmy, kde se mihnul, anebo hrál hlavní roli v 70. letech. Božský Karel, to jsme zjistili, tak jsme se poučili před minutkou, tedy v sobotním vydání Hřebíku. Teď ve 14.30 ještě chceme pozvat k dalšímu víkendovému programu Českého rozhlasu Olomouc a vlastně třeba i ponouknout, abychom se dívali pořádně kolem sebe. My se totiž dívat budeme a popíšeme to pak rozhlasově. Občas můžeme míjet pamětní desky, pomníky bez povšimnutí. Je škoda je jen tak minout, protože se mnohdy za jmény na nich uvedenými skrývají opravdu nevšední osudy. A také o tom bude další vydání cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc zítra krátce po 9. dopoledne. Vypravíme se nejen za osudy těchto hrdinů, ale i osudy samotných pamětních desek na Hanáckých kasárnách v Olomouci. Majestátní velkolepá historická budova. Byly nejprve odhaleny ty desky, potom byly sňaty, pak se na ně mělo pozapomenout či zcela zapomenout a také se na ně doplňovala další jména. Povídat si o tom budeme také teď krátce v sobotním odpoledním vysílání s historikem Martinem Vaňourkem.
1: Odhalení druhé pamětní desky, respektive její obnovení, proběhlo 7. března roku 1948. Existuje k tomu dodnes zachovaná taková publikace malá, která přesně dává instrukce, v kolik hodin se mají legionáři dostavit, jaké se budou stavět jednotky, kudy budou průvody, kterými ulicemi to proběhne, kde budou ubytování. Takže 7. března 1948, již několik dní po komunistickém převratu, se skutečně odehrála tato slavnost, ale byla bohužel poslední, která by připomínala naše legionáře.
2: Já si nedokážu představit, že ten tuhý režim protkaný estébáky, protože v té době už tohle jako existovalo, že vlastně si nechal tady Olomoucí, tehdy vlastně ještě krajským městem moravským, projít takovouhle bandu revančistů, když teda budu používat ten dávný slovník. Jak je to možné? To jim to uteklo, nebo prostě už tomu nedokázali zabránit? Přece jenom bylo to pár dní po tom puči.
1: Já si myslím, že ono to bylo opravdu pár dní po tom puči a ta věc se víceméně zastavit nedala. I sami komunisti si uvědomovali, že nepotřebovali po tom převratu hnedka vyvolala jako demonstrace střety z veřejnosti, takže to nechali v klidu proběhnout s tím, že na to utlumení měli další 40 let.
2: Když se teda vrátíme ještě k těm vojákům, kteří prošli tou první světovou válkou, co o nich víme? Víme, že tedy někteří odešli do legií už vlastně do té ruské části, odcházeli i třeba do italských legií, protože i tam docházelo vlastně k přebíhání té fronty.
1: Určitě, ale z těch jmen, které máme na té pamětní desce, tak jsou to vesměs ruští legionáři.
2: Tak a tím se dostáváme vlastně k té druhé v desce. To je deska, kterou najdeme na levé straně těch dveří, které jsou vlastně tím nejbližším vstupem tady od náměstí Republiky. Najdeme tam několik jmen, najdeme tam českého lva a co je zajímavé, tak tam najdeme data, která se ale vztahují spíše k té druhé světové válce. A vy jste říkal, že vlastně ani ten počet jmen, který tam je, tak nebyl vždycky ten, který tam najdeme dneska.
1: Tak ono už je zajímavé vůbec pátrat, kdy se tahle ta druhá pamětní deska na budovu Hanáckých kasáren dostala, protože z toho přehledu oslav z roku 1948, když bylo to 30. výročí Bachmaťských oslav, tak tam žádná zmínka o té desce neexistuje. Takže podle mého názoru ta deska musela být odhalená o rok dříve a podle dokumentů nebo materiálu, je to takový pasport, který jsem získal od mé rodiny, je datovaný červen 1947. Když se na tu fotku podíváme a porovnáme ji s dneškem, tak je tam rozdíl, že na té původní verzi je zhruba o 4 jména méně než na té současné podobě.
2: Z Olomouce Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Tedy prozatím pro sobotní odpolední vysílání teď ve 14.34, totiž srdečně zveme také k zítřejšímu dopolednímu programu a pravidelnému času vysílání cyklu přímo z místa po 9.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karlova univerzita. Tak to byly další otázky a obeznámení, osvěžení jaksi těch paměťových závitů. To bylo ovšem po 14. hodině v Hřebících. Teď krátce před 14:45 odpoledne před 15. hodinou, také 9. května, je čas na trochu rozjímání, ale i putování. Takže v původním smyslu, prosím, pouť, žádný lunapark, žádný řetiskát, žádné labutě. Naši předkové dříve putovali a dělali poutě nejenom kvůli tomu, aby posílili duchovní rozjímání, ale také proto, že tuto událost chtěli sdílet s jinými. A platí to dodnes. Z Kralic na Hané včera vyrazila asi 70 poutníků na pěší pouť do Dubu nad Moravou. S mikrofonem jsme se s nimi vydala na cesty a na pouť také Petra Ševců.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se vydáme na pěší pouť k paní Marii Dubské. Poutníci se na ní pravidelně vydávají 8. května brzy z rána z kostela na Nebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané.
4: Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi pravdivě přítomen zde ve svátosti oltáře. Odevzdáváme ti své úmysly dnešní pouti a vyprošujeme si tvé svaté požehnání.
5: Chvála Kristu, milí poutníci, moc vás srdečně vítáme na pěší pouti a v našem kostele zasvěceném Panně Marii na Nebevzaté tak významný den, kdy je dnes Panny Marie prostřednice všech milostí.
6: Tady začínáme vždycky modlitbou, jo? Pouť má dvě roviny, vždycky ta lidská, že vydali jsme se od někud nějakému cíli po té stránce lidské přirozené, ale pak je tam ta rovina duchovní, aby člověk spasil svou duši. To je důležité, to je smyslem té pouti. A to jsme všichni na cestě, že? Náš život se jednou naplní a my si vyprošujeme tu milost Boží. To je ten dar, o který chceme prosit panu Marii. Začneme tady společně a potom budeme pospolu. Já řeknu vždycky, o čem rozvažujeme v tom tajemství a promítáme to s naším životem. A kdo třeba nechce se modlit, tak může jít samostatně poslouchat, může jenom. První tajemství růžence světla. Ježíš byl pokřtěn od Jana v Jordánu. Tak uvažujeme o svém křtu, bychom byli napojeni na Boží život, jo, na jeho lásku, která nás provází a kterou máme poznávat a uskutečňovat ve svém životě. Takže začínají děvčata, už jdeme, jo?
7: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
3: Z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou k paní Marii Dubské vyrazila tradičně pouť. Poutníků a poutnic se sešlo opravdu hodně. A já teď v rámci toho průvodu jdu s Helenou Kaplunkovou a jejím synem Janem, kteří se zasadili o obnovení tady té pouti.
8: Tradičně se tady před mnoha lety chodila ta pouť. Nevíme, jestli úplně přesně tady tou trasou, ale určitě nějakým podobným směrem. A syn to tady právě tak objevil a byl to jeho nápad prvotní, kdy přišel za mnou s tím, že bychom mohli udělat pěší pouť do Dubu nad Moravou. A tak už je to vlastně teďka 13. rokem, co tu pěší pouť pořádáme.
3: Tak já jsem říkala, že je tady i Jan Kapounek syn a to je ten syn, který to vymyslel, protože vypadá velmi mladě. Když si představím, jak vypadal před 13 lety, tak to musel být malý kluk, co tady jezdil na kole.
9: Přesně takhle to bylo. Když jsem měl čas, tak jsem jel po škole třeba se projet tady do okolí po Hanáckých polích. Bavilo mě poznávat prostě všechny tady ty polní cesty, co je v různých zákoutích, mezích a podobně. Jednou jsem jel až do Dubu nad Moravou a hledal jsem Svárov, takovou malou osadu, která je právě mezi Dubem nad Moravou a Hrdibořicemi, protože mi kamarád řekl, že je tam nějaká malá osada, taková neobjevená, taková zakrytá, nevede tam normální cesta, vede tam jenom taková jako polní. Tak mě to zajímalo a poprvé jsem ji nenašel. Až podruhé, když jsem tady jel na kole, tak jsem ji našel a měl jsem z toho hroznou radost, že se vlastně dá dostat do toho Dubu trošku jinou cestou. A napadlo mě u toho, proč bychom nemohli pravidelně chodit chodit tady pěšky.
3: Já musím říct, že je to moc hezká procházka. Opravdu kolem nás širá pole, plná řepky teda v tuhle chvíli, takže sem tam poutníci i bčikají, ale kromě toho se samozřejmě v průběhu té cesty modlí, protože ta pouť má velmi silný duchovní rozměr a podstatu.
8: Ano, a o to nám hodně šlo. Každá pouť, když člověk ji nějakým způsobem absolvuje a něco obětuje, čas, to, že třeba jde i svoje síly, tak to má velikou hodnotu. A můžeme to tak vlastně všechno přinést Pánu Bohu ve spojení s Ježíšovým utrpením a obětovat to právě za všechny naše starosti, bolesti, co prožíváme, za naše rodiny, za naše děti, vnoučata, za naše farnosti a vůbec celkově za mír, za celý svět, za každého, na kam nám prostě záleží. A to nám záleží na každém člověku, abychom žili v lásce. A Panna Maria je pro nás opravdu takovou nebeskou maminkou, jaký mám veliký, hluboký vztah. Já se k ní utíkám celý život a je pro mě prostě strašně důležitá v životě. Tak jsem chtěla i tak, abychom to zprostředkovali i lidem, aby i oni měli tu možnost právě tady tu pouť absolvovat.
7: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Pouti z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou se také připojuje muzeum a galerie v Prostějově svojí podporou a svojí přítomností na pouti často také ředitelka muzea Veronika Hrbáčková, která je zároveň etnografkou a říkala mi, když tady spolu jdeme tou poutí, že kráčíme po staré, hodně staré cestě, která byla také vlastně cestou poutní.
10: Přesně tak, kráčíme po velmi krásné kamenité cestě, která byla vytvořena jako silnice na začátku 20. století, takže má přes 100 let. Ta cesta byla hlavní komunikační osou, která spojovala obec Hrdibořice s takovou samotou zvanou Svárov. A to je velmi magické místo, na které se vždycky těším tady na té cestě. Je to místo, které leží na hranicí dvou okresů, okresu Olomouc a okresu Prostějov.
3: Jakou tradici mají na Hané poutě?
10: Tak na Hané máme doložený poutě na ty hlavní důležité chrámy, které známe, to znamená na svatý Hosty, na svatý Kopeček, do Dubu nad Moravou nebo také do Choliny. Tam chodili poutě, které dneska už jsou zapomenuty a už se nedělají.
3: Míme národní přírodní památku Hrdibořické rybníky a opravdu kolem nás jenom zpívají ptáci. Část poutníků se modlí, část si povídá. A je to opravdu takové zajímavé putování krajinou, buď s hlubokým ponorem do sebe, anebo je to také o setkání.
10: Ty poutě v minulosti vždy vedly krajinou, vždy vedly polem, kolem potoků, řek a tak dále. Při té cestě je vždycky důležité utřídit si myšlenky, tím se vlastně člověk očišťuje, jak si vyprazňuje hlavu a zvlášť v dnešní době to má obrovský význam, protože všichni jsme pod velkým tlakem a toto je jedna z nejdůležitějších cest, která nám toto umožňuje. Jít kupředu znamená jít někde k cíli, někam se posunout, někam se dostat, takže je to i taková symbolika v tom uvažování, v tom myšlení, že chceme se posunout někam dál, být lepší, být nápomocný. Ta cesta, tak jak původně byla myšlená a stále je za spásu duše, nejde jenom o tu duši vlastní, ale jde i o ty duše těch bližních.
3: K pouti se přidal také pan František s rodinou. Vy jste přijeli z Kostelce na Hané?
11: Ano, my jsme z Kostelce na Hané, takže přes Polní.
3: A poprvé?
11: A jsme tady poprvé, ano. Já jsem jako dítě chodíval s rodiči, jezdívali jsme na Hostýn, našli jsme tam jenom část té pouti. A dodnes mi vlastně zůstalo v paměti taková ta atmosféra těch poutí. A tak jsme si říkali, že bychom to měli taky předat dětem, nebo aby věděli, jak to na takové pravé pouti pěší vypadá. No tak jsme se vypravili na návštěvu do Kralic.
3: Tak já se musím ale zeptat i dětí teda, jak to na ně působí, ta pouť.
12: Jo, hodně se mi tady líbí. Dobrá atmosféra.
3: Zároveň pěkná procházka přírodou.
12: Jo, jde vidět krásný Kosíř.
3: Budeš příští rok znova?
12: Jo.
3: Paní Marie a paní Dáša už jsou spolu s ostatními poutníky téměř v cíli. To znamená, že se blížíme k Dubu nad Moravou, k tomu vzácnému poutnímu místu, které tady máme. Účastníte se této pouti poprvé?
13: Už jsme tady byli předloni.
3: Co vás na ně přivedlo?
13: Jednak je to pobyt venku, v přírodě. A já jsem třeba křesťanka, takže i do toho kostelička jako jdu na tom mši svatou.
14: Já chodím ráda, jsem turistka, takže chodím i dvakrát týdně na turistiku. A jsou ráda mezi lidma, protože si myslím, že v našem věku je potřeba sociální vztahy utužovat, než se jich zbavovat.
3: Třeba na takové pouti. Vy jste mi říkala, že z okna vidíte kostel v Dubu nad Moravou a také svatý kopeček.
14: Ano, vidím. Je to pěkný pohled a dominanta toho dubského kostela je zajímavá.
3: Jaké to je vydat se k místu, které vidíte jenom z okna, takhle tou pěší poutí po svých?
14: No je to hezký, protože člověk vidí, že si ještě v těchto letech dokáže něco dokázat a je to takové dobré pocit, udělala jsem něco pro sebe.
3: A odkud jste přijela?
14: Já jsem z Kralic na Hané a je to tak pěší chůze, tak si myslím do 10 kilometrů.
3: Ano, a vy jste taky z Kralic?
15: Já jsem z Prostějova.
3: Pro vás je to jaké účastnice pouti? Je to jediná pouť, které se účastníte, nebo se vydáváte i na další?
15: Každý rok chodím na spoustu poutí, které se pořádají v Prostějově v kostele Povýšení svatého kříže a je jich dost těch poutí. Jede se třeba i autobusem a musím říct, že opravdu to smelení těch lidí, prostě povědět si tam ty svoje starosti a i dobré věci a tak dál, je to takový krásný.
1: Taková byla pouť z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou. Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Petici za tramvaje do Pavloviček podepsalo v Olomouci 5 000 lidí. Rozhodnou radní. Týraných ovcí z Křelova Břuchotína se ujal jeden z olomouckých zemědělců. Muzeum umění v Olomouci představuje výstavu sochařky Marie Bartusové. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Petici za zachování a opravu tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do městské části Pavlovičky podepsalo už více než 5 000 lidí.

0: kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Uvádí, že se 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je opravit. Noví majitelé můžou postupy zdarma probrat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
1: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
0: Ovce zabavené v lednu v případu týrání zvířat v Křelově Břuchotíně spásají ekologicky cenné lokality v okolí Olomouce. Zhruba stovce zanedbaných zvířat hrozilo kvůli jejich špatnému stavu utracení. Zázemí a veterinární péči jim poskytl olomoucký zemědělec Marek Slováček.
2: Vlastně jako tím spásáním a odebíráním té hmoty a plus narušováním toho travního drnu za pomocí těch paznechtů dochází k tomu, že se můžou prosazovat rostliny, které nejsou tak agresivní jako třeba ty trávy. Budeme teďka tady na těch chráněných lokalitách pást někdy do konce června, pak na prázdniny se má právě nechat prostor těm chráněným druhům rostlin, aby mohli vykvést.
0: V Olomouckém muzeu umění je nově k vidění výstava věnovaná dlouho opomíjené sochařce střední Evropy Marii Bartusové. Česká umělkyně narozená v Praze prožila většinu života v Košicích. Za hranicemi její tvorba dosáhla mezinárodního vyhlasu, říká kurátorka výstavy Gina Renotier.
3: Tato autorka je nesmírně známá v zahraničí, měla velký úspěch na výstavě v londýnské Tate Modern v Salzburském muzeu moderního umění. Její díla byla představena například na Dokumentě v Kasselu, v Benátkách Bienále, její díla vlastní Centr Georges Pompidou, Galerie Tate Modern a tak dále.
0: Výstavu sochařky Marie Bartusové si navštěvníci Muzea umění v Olomouci můžou prohlédnout do 13. září. Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad Švédskem 3-1. Česko bude mít po 16 letech zástupkyně v elitní basketbalové WNBA. V zámoří budou nově působit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužili roční smlouvu. Do nového ročníku ženské obdoby slavné NBA vstoupí Minnesota v noci na zítřek českého času duelem proti Atlantě. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Stojí za exitem Předmostí na 287. kilometru. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Ano, máme 5 minut po 15. májové, to 9. květnové odpoledne. 15 hodin, 5 minut prožíváte s Českým rozhlasem Olomouc. No dívám se, že zvířátka byla vlastně zastoupena také ve zpravodajství, snad už s lepšími osudy ty ovečky zanedbané. No a za chvilinku... Lehký ponor, vytrhat plevel, vyčistit bazén, nové vany, zatmelit spáry nebo nalepit uvolněné dlaždice. Pracovníci letních koupelišť se už pomalu, ale jistě připravují na tu novou hlavní sezónu. Reportáž o tom uslyšíme za chvilinku. To bude Přerovsko, no a pak třeba ještě Svatý kopeček, další zvířátka, to jsou zobany a zoborožci. Neznáte zoborožce? Seznámíme vás. A nikoliv za zvířátky, ovšem taky tematicky zamíříme na slavnosti v Čunině. Určitě ještě do 16. hodiny.

0: Česká verze beatlesovské klasiky Hey Jude Marty Kubišové v 15 hodin 13 minut v hudebním, víkendovém, odpoledním 9. májovém programu Českého rozhlasu Olomouc. No a už je potřeba se zaměřit na koupačku, koupání, ono zase od zítřka má být poměrně teplo, teploučko, jaro, léto. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů také na Přerovsku zahájili přípravy na letní hlavní koupací sezonu. Pospíchají otevřít, chtějí většinou do měsíce, taky v Přerově, kde pracovníci chystají dosluhující 25-metrový bazén v jeho současné podobě na poslední sezonu. Příští rok ho vedení Přerova nechá kompletně poopravovat.
1: Jako každý rok po zimě je potřeba provést rozsáhlou revitalizaci celého toho bazénu. Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydržel celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na věk, s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš Nakládal, strojník.
4: S kolečkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, udržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
4: Kdo vám přijde pomoct?
3: Volejbalisti, kteří tady sami hrajou.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením vstupného?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho.

0: z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: výlet třeba na Svatý Kopeček je možný ještě vlastně do 18. hodiny od 9 do 18. jarní letní sezóna. A třeba za zoborožci. Zoborožci jsou exotičtí ptáci s mohutným zobanem, žijící původně v tropech Asie a Afriky. Známí jsou ovšem také díky svému velmi zvláštnímu způsobu hnízdění. V zoo na Kopečku v Olomouci žije několik druhů zoborožců, které můžeme samozřejmě pozorovat i během těchto svátečních či volných víkendových jarních letních dnů a všimnout si tak loňských mláďat, která zoologové považují za velký chovatelský úspěch.
1: Olomoucká zoologická zahrada aktuálně chová 5 druhů zoborožců. Mezi nimi i zoborožce malajské, latinsky Anthracoceros malayanus.
2: Říká Honza Kirner, zoolog. U zoborožců malajských my teď stojíme, protože vy jste v roce 2025 doslova způsobili senzaci.
1: Pro naši zoologickou zahradu naši ptáci odchovali mláďata, samečka a samičku a stalo se tomu tak po 23 letech, co tento druh tady v zoo chováme. A stalo se tomu tak poprvé.
2: Z toho vyplývá, že to není nic jednoduchého odchovat mláďata.
1: Prvním důvodem je určitě to, že ti zoborožci samec se samicí si musí sednout, musí prostě spolu harmonizovat a musí si rozumět ten pár. Druhý bych řekl, že je správná výživa a třetí takový pilíř je správná hnízdní dutina, prostě bez baráků nejde odchovávat děti.
2: To hnízdění je velmi specifické.
1: Správně. Ona totiž samice po celou dobu odchovu je zazděná v hnízdní dutině, což je vykotlaný dutý strom, v našem případě dubový kmen. A samec ze samicí společnými silami zazdí v letový otvor, že zůstane jen taková malá škvíra, kterou samec samici krmí a samice vlastně touhle škvírou vyhazuje taky trus z téhle dutiny, aby tam měla pěkně čisto. A všechna komunikace probíhá takhle, takže ona třeba čtvrt roku má výhled na okolní svět jen přes takovou klíčovou dírku.
2: A vy jste odsouzeni být čekateli.
1: Čekáme, ale máme šanci do toho zasahovat lehce. Do každé té zoborožčí dutiny my máme dva vchody. Jeden boční, kontrolní a pak máme ještě otevírací strop. No a kvůli tomu, aby jsme tu samici nějak extrémně nerušili, tak jsme se dívali spíš stropem. Měli jsme tam fotopast v průběhu odchovu, aby jsme věděli, co se tam děje. Takže zpovzdálí jsme to kontrolovali, ale musím říct, že s trochou nadsázky my jsme jenom nosili krmení a ptáci to sami odchovali.
2: Kdy si člověk může říct, že má vyhráno?
1: Až jsou mláďata takzvaně na bydle, v chovatelské branži se to tak říká, že vyletí z dutiny a jsou v podstatě samostatná a u většiny druhů ptáků se za takovou hranici úspěšného odchovu považují 3 měsíce věku mláďat.
2: Zoborožec malajský se asi moc nechová v zoologických zahradách v České republice.
1: Těch chovatelů je málo, v České republice mají ještě v Liberci, odkud pochází naše samička. Samec je pro zajímavost až z dalekého Singapuru.
2: Poznáme ho pravděpodobně podle velkého zobáku.
1: No, obecně zoborožce poznáme podle velkého zobáku, ale je zde poměrně zásadní rozdíl mezi samcem a samicí. Samci disponují takzvaným, anglicky se tomu říká kask, česky bych řekl asi přilba, což samice mají mnohem méně vyvinuté tuhle strukturu. Chovatelé se spíš domnívají, k čemu to slouží, než že by jako úplně jistě věděli. Jsou zde spekulace o nějaké rezonanční funkci, že by to zesilovalo třeba zvuky vydávané tím samcem, nebo nějaké termoregulační, ale určitě kvalitní, pěkná přilba znamená i kvalitního, dobrého samce.
2: Jaké zvuky vydávají?
1: Já bych to nejvíc asi přirovnal ke krákání nějakého havrana. A bylo zajímavé, že když vylétla mláďata z té dutiny spolu se samicí, tak celý ten pár začal mnohem častěji tyhle zvuky vydávat, což si vysvětluju nějakým ochranářským chováním vůči narušitelům.
2: Zoborožce malajské, kteří se loni narodili v zoo na Svatém Kopečku, můžete vidět v jejich voliéře. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

To je pohlazení z 90. let od zpěvačky Vanessa Vinde Williams s nejslavnějším hitem Schovat si i v lásce. To nejlepší nakonec. Save the best for last. Tak ještě jedna jarně nedělní sobotní pohodička od kapely Olympic. A nebo jedna baladička z 80. roků. Alebo 80. rokov. Balada o polných vtákoch s Miroš Birkou. No a potom taky dění u nás v regionu a třeba slavnostní odpoledne v Čunině. Floriánské slavnosti jsou v plném proudu právě v Čunině. Za chvíli živě také v odpoledním programu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu Na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15.42, 9. květnové odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Čunín slaví 135 let místních hasičů. Oslavy začaly v Čuníně ve 14 hodin a na místo dorazil také stopař. Reportér Aleš Spurný, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z velké slavnosti z Malého Čunína. Tady je krásná krajina, navigace to vytušila, že jí mám rád, a tak se svým smyslem pro humor mě tady hnala přes ty Konické kopce. Cesta, která běžně trvá 2 minuty, mi trvala asi 1/4 hodiny. Jel jsem kolem chat, jel jsem poli a hodně jsem si to užíval a jsem rád, že jsem včas dorazil na ty oslavy. Byl jsem u mnohého, viděl jsem začátek mše, viděl jsem, jak pan starosta tady oceňoval mnohé, nejen hasiče, ale třeba i folkloristy, protože celá ta náves je vyzdobena. Je tu velká výstava, která právě přibližuje těch 135 let zdejších hasičů. A já tu mám právě i pana starostu Jaroslava Nedbala. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak dlouho jste tu slávu chystali?
3: No, začalo se v podstatě na podzim a přes zimu se debatovalo, řešil se scénář a teď jsme chystali prakticky od čtvrtka od večera.
2: Kolik typujete, že je tady lidí dneska?
3: Těžko odhadnout, 200, možná 250 snad.
2: A jste spokojen zatím s průběhem?
3: Zatím až na nějaké drobné technické nedostatky, všechno šlape jak má, tak snad se to vydaří.
2: Vy přijímáte v kapličce barokní zvon nebo něco takového jsem vytušil na výstavě, což je asi docela vzácnost vzhledem k tomu, že od té doby bylo několik válek a že ty zvony se rekvírovaly.
3: Co se stalo za první světové války, to vlastně přesně nevíme, snad možná z nějakých zmínek byl zvon možná zakopaný a za druhé světové války byl zrekvírovaný, odvežený, ale naštěstí teda byl mezi těmi asi 2000 zvony, které v Praze ukryly jako památkově významné, památkově důležité, a po druhé světové válce se vrátil zpátky a právě před 80 lety 9. května v roce 1946 se znovu rozezněl.
2: Pod tím zvonem je kaplička, z níž vycházel dnes pan farář a vycházeli z ní také ministranti, a tam je také nový obraz, řekl bych slovy pana Suchého, obraz kubistický.
3: Je to tak, máme tady našeho rodáka, dobrovolného hasiče, učitele, patriota, ale především malíře Zdenka Vysloužila, který dlouho přemýšlel, jak vlastně nahradit kdysi ukradenou sošku svatého Floriána, a nakonec teda došlo na realizaci a dneska jsme vlastně odhalovali tak trošku jeho oltářní, nový oltářní obraz v kapli.
2: Když přijedeme za rok na ty floriánské slavnosti, bude to zase tak velká sláva jako těch 135 let?
3: Ne, určitě nebudou příští rok, protože je to opravdu obrovská porce práce, takže jsme se domlouvali možná za 2 roky, možná za 5 let, uvidíme, jak budou síly a ochota něco takového znovu zorganizovat.
2: K nám teď trochu doléhá hlas toho zvonu, my tady stojíme pod lípou u velkého hasičského auta, přijeli vás podpořit z Olomouce hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, tedy z Konice přijeli s tímto velkým autem, a my tu máme také paní Moniku Rozehnalovou, která v Konici pracuje, jsem jí tam volal, ale vy jste také hasička, jak dlouho už se tomuto věnujete a jak dlouho znáte tohleto místo, ten Čunín?
4: Krásné odpoledne i ode mě. Já tady v Čuníně mám babičku s dědou, kam jsem jezdila jako malá na prázdniny, což už je něco málo přes 40 let. A k hasičům jsem se přidala poté, co jsem se sem zpátky nastěhovala do Čunína, a to je něco přes rok.
2: Co se vám tady dnes nejvíc líbí?
4: Tak to úplně nedokážu vyzdvihnout, protože já mám Čunín strašně ráda a líbí se mi úplně všechno. Ta účast těch lidí, jak všichni jsou do toho zapálení a nadšeně pomáhají něco takového vytvořit, to je úplně úžasné.
2: Proč jste si pozvali folklorní soubor z Vyškova?
4: Tak to je spíš otázka tady na pana starostu Nedbala.
3: No, domlouvali jsme se, že bychom rádi měli tady nějaký hanácký soubor letos, a nejrychleji jsme se domluvili s Trnkou z Vyškova.
2: Ano, Konice, byť už jsou to kopce, tak když se podíváte na mapu, pořád patří do té Hané. A mluví se tady hanácky?
3: Určitě starší občané přepínají mezi takovou tou obecnou hanáčtinou a opravdovou hanáčtinou. Já kdybych měl mluvit, tak bych se musel soustředit, ale taky bych to asi dal.
2: A vy jste taky Čuníňák už od narození?
3: Já to mám vlastně podobně jako Monika Rozehnalová. Já jsem jel z porodnice do Čunína, potom mě naši ve 4 letech přestěhovali a já jsem se sem vrátil na barák po dědovi, po babičce. Jezdil jsem sem na prázdniny taky podobně, jako vlastně se známe od mala.
2: A neměnil byste?
3: Myslím si, že ne. Určitě ne.
2: Jak budete dál pokračovat? Jak budou pokračovat oslavy?
3: Teď zhruba bude za chvilku končit mše, takže po mši potom bude vystoupení Hanáckého souboru a po Hanáckém souboru bude ještě vystoupení harmonikáře, takže do nějakých 8 hodin máme program naplněný, no a potom už bude jenom volná zábava.
2: Pak se bude jíst, pít, zpívat. Můžete se také přijít podívat, pokud to máte blízko, na výstavku ve škole, kde jsou ty 135 let staré dokumenty z doby založení zdejšího hasičského sboru. Tak ať se vám daří, hodně štěstí do dalších let a zase se někdy tady rád s vámi uvidím. Naslyšenou.
4: Děkujeme, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
2: Z Čunína Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: v Dejvicích na Vinohradech, ale dneska hlavně v těch Dejvicích a po celém světě. A za chvilku i ve vysílání Raj Urvajze z Pejbla, Žerika a Máničky.
1: Hup, cup, tralala, Českému rozhlasu přeji všechno nejlepší, Hurvínek z Pejbl.
2: A taky Mánička.
1: Hovorková.
0: Aha, jak pak to je s Hovorkovou, jak je to s bábinkou a se stoletým Hurvajzem. Hurvajz? Zjistíme po 16. hodině Hurvinkovské hvězdné návrat.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před požáry ze sucha dál varují meteorologové. Prostějované odevzdali bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení. Zahradníci v Lošově vysadili stovky stromů a keřů, vznikly tam remísky a mokřad. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno, teploty až 23 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro jihomoravský, zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu, v části Pardubického kraje a na severu Moravy, už nebezpečí nehrozí. Bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informovalo o tom vedení města. Sběr čeká další zpracování, pokračuje mluvčí radnice Jana Gáborová.
2: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor.

0: Moravy nezachovalo tolik a ten v hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň tam vytvořila remízky, které poskytnou zázemí zvířatům a stanou se místem pro procházky obyvatel i turistů, kteří do této okrajové části města zavítají. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval kromě výsadby zeleně i vybudování mokřadu, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Sport.
1: Fotbalisté Prostějova dnes ve 27. kole šance Národní ligy hostí České Budějovice. Utkání začne na stadionu za místním nádražím v 18 hodin. Bodový zisk by Hanáky přiblížil před posledními dvěma zápasy sezóny jistotě záchrany. Dynamo střídá nevyrovnané výkony a jeho hra je nečitelná. Podle trenéra Prostějova Jana Podoláka tak bude velmi důležitá příprava.
3: V dnešní době se dokážete připravit na toho soupeře doopravdy precizně a pro každého je to extrémně náročný. Jo. Něco vymyslet, něco novýho, čím překvapí v těch zápasech, my se o to taky snažíme. Musíte být variabilní. Je to jenom na tom, aby my jsme se koncentrovali na naše výkony a tu naši formu posouvali pomalu nahoru, nahoru a nahoru.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchanou dodávku budete míjet na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Stojí na 287. kilometru za exitem Předmostí. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hurvajf, už se uklidni.
5: Co?
4: Nevidíš, že svítí červená?
5: A jo?
4: Musíme přivítat posluchače.
5: Aha.
4: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
5: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
4: Nech toho, Hurvajf. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
5: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
4: Pořad
5: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
4: s Hurvínkem
5: a s Pejblem.
4: Tak hezký poslech
5: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa a ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li opět dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho a nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci na Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Cuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchhlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, tati.
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No bude ne. Předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera. Jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činit cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Yeah.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jako máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Haha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Táďo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už. já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
5: Ano, hned to bude.
0: Ale pospěš si, jo?
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
5: No to věřím.
0: A víš proč?
5: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: Tawaka, tu nekomláta v hamu na nílamau kalimu kumbičíky já.
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
8: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
9: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: Víte co, pane Spejble? Kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tatí, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tatí, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je?
5: Tatíčku,

what wonderful

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hrvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hrvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hrvínka, nebo v roce 2026 Hrvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hrvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: České dráhy rozšířily aplikaci o jízdenky pro městskou hromadnou dopravu v Olomouci, dělníci opravili dětské šatny krytého bazénu v Přerově, Vrbno pod Pradědem obnoví rybníky nedaleko tamního vlakového nádraží. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno. Teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. České dráhy rozšířily svoji mobilní aplikaci Můj vlak o nákup samostatných jízdenek integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje platných pro olomouckou městskou hromadnou dopravu. Cestující tak můžou při jednom vyhledávání dopravního spojení a následném nákupu jízdenky zkombinovat vlak a městskou hromadnou dopravu v Olomouci, která každoročně přepraví více než 50 milionů cestujících, uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dětští návštěvníci krytého plaveckého bazénu v Přerově můžou využívat nové opravené šatny. Městská firma sportoviště Přerov za opravy zaplatila více než 400 tisíc korun, uvedl jednatel Petr Kouba.
2: Oprava šatníček již byla na místě, protože byly v původním stavu od roku 78, se s šatničkami nic nedělalo, takže bylo potřeba udělat kompletní úprava podlahy, úprava obkladu stěn a vybavení novým nábytkem. Investice dosahovala 300 tisíc stavebních prací a kolem 118 tisíc právě ten nábytek, tak doufám, že ty školy, které to tak využívají, budou spokojeny.
1: Radnice ve Vrbně pod Pradědem chystá obnovu rybníků u tamního vlakového nádraží. Město teď dokončuje studii a bude zadávat projektovou dokumentaci. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město počítá s tím, že rybníky už nebudou tři, ale jen dva, říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ANO.
3: Měly by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měly mít nějakou retenci vody.

0: A protože jinak bych se ani nevyspala.
1: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
2: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
1: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
1: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Ängelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12. hodiny se Švýcary. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Ostravu za exitem Křelov mezi 264. a 265. kilometrem. Dělníci jedou pravým pruhem, udržují kanalizaci.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Máme právě 4,5 minuty po 17. hodině. No, ještě je krásný jarní slunný den. Ještě třeba v centru Olomouce 17-18 stupňů Celsia. Ale bylo 17 a máme 9. května. Vyšlo to na sobotu, takže hrajeme pro radost. Už teď po 17. hodině. A už za chvíli třeba s vámi na lince 221-555-444. A klidně Ctiborům, dnes vepsaným v kalendáři 9. května. A nebo potom Blaženkám, případně Blaženým maminkám na zítřek.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: No a jako první dneska defilující, swingující bigbandová Moravanka, ano, to byla ona, ovšem tentokrát Glenn Millerovské 40. kousky, 40. léta a taky Chattanooga, když jsme měli den vítězství 8. či 9. května. Chattanooga Chuchu je za námi, jako připomínka těch 40. let a slavných časů, nejenom swingu, také oslavných, osvobozeneckých, to onu nejen s americkou armádou, no ale teď už bychom rádi zahráli možná maminkám, možná blaženkám, možná také dnešním oslavencům, ctiborům a také panu Radkovi, který před chvilinkou ještě byl na lince. Panu Radkovi samozřejmě rádi pošleme písničku, ale pokud by chtěl poslat on, to je potřeba, abyste po konci písničky s námi ještě zůstal a prohovořil, tak děkujeme za zavolání, ale mohli jsme předtím mezi tím vzít teda někoho, kdo by třeba vydržel. Písničkou potěšte prosím všechny hodné maminky. Zahrajte prosím písničku hlavně Lidušce, mamince nejhodnější, kterou máme moc rádi. Zdraví mladá Lidka a Jarek. Taky moc rádi pošleme písničku manželce Petře, veselé z Brantické dny, maminek, všechno krásné a díky za všechno, co pro nás všechny dělá. Vyznání od manžela Mirka s celou rodinou, taky paní Petře, veselé. A rádi pošleme písničku a taky jednu nostalgickou, krásnou vzpomínací písničku. Tentokrát zamíříme někam k Jadranu v té písni a snad uslyší rádi maminky písničku, taky u nás v Prostějově, v našem skvělém kouzelném klubu, se kterým opékáme, grillujeme, taky pečeme, když je nějaký nový recept. A děkujeme za krásná pozdravení, pohlazení v písničkách. Děkuji, děvčata z Prostějova. A ještě prosím zahrajte naší mamince, která bude brzy slavit krásné narozeniny a také k zítřejšímu dni matek. Moc zdraví Standa a taky Valentínka.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s

0: pokračujeme a máme čtvrt na 6:17 hodin, skoro 16 minut 9.5. A teď prý něco tak třeba pro kamarády, pro partiu a pro pana Oldu. Dobrý podvečer, hezké odpoledne, jak chcete?
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky a chtěl bych zahrát. Tady máme pana mistra Řezníka, tak a celé jeho partě. Dále bych pozdravil rodinu Gottwaldovou do Doubravice, Lidušku Čiglovou a Boženku Petrželovou do Velkých Hlocín. Děkuji vám, nashledanou. A jo, a do Kosova Frantu Bláhu, ten měl včera narozeniny.
0: Dobře, díky. Já zdravím pana Řezníka, mistra a kamarády. A zdravíme taky další maminky a další porce SMS pozdravení a vyznání. Jednak míří za nejhodnější maminkou Aničkou, za to, jaká je, jak se o nás pečlivě stará a taky, jak si užívá krásně vnoučátek a výchovy další generace naší rodinky. A teď pozor, rádi zahrajeme taky od Marušky, Hanky a syna Pepy. A to nejenom mamince Mařence Redzové, původně ze Hvozda, ale všem maminkám v domově důchodců v Bohuslavicích, ale zvláště paní Mařence Redzové k svátku maminek. Mami, myslíme na tebe, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, hodně energie do dalších dní. Pusu posílá srdečně zdraví dcera Maruška, Hanka, syn Pepa. Rádi pošleme také píseň z Českého rozhlasu Olomouc pro Aničku Valterovou z Červené vody. Ta dneska slaví krásné 65. narozeniny. Přejeme jí všechno nej do dalších let. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Máme tě moc rádi. Posílá manžel, děti a taky další rodinka. Užij si dnešní den. Moc zdravíme paní Aničku Valterovou. A ještě prosím písničku pošlete pro nejhodnější maminku a skvělou babičku Marušku k nám do Litovle, kterou zdraví celá rodinka z celé republiky a taky ze zahraničí. Pozdravuje a všechno zapsal Toníček.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselá kapelo a teď taky s dalšími veselými pozdraveními, písemnými, ta převažují, tak míříme za další maminkou v Jeruškou, která bude mít brzy krásné okrouhlé narozeniny a také má zítra ten krásný den, protože je to zlatá maminka, které vděčíme za mnohé moci zdraví. Rodinka, podepis. Podpis je Roman a Standa. Písnička taky míří a zahraje a udělá moc velkou radost drahé rodince za krásná přání k svátku, maminkám, mojí drahé dceři, Věrušce, hodným vnoučatům, Petříkovi, Žanetce a Dámkovi. Zároveň taky milované dceři Věrušce přeju k svátku, Matiček hodně zdraví, štěstí, radosti z jejich dětí a všechno nejlepší všem maminkám, co poslouchají od Věrky Halouskové s Adámkem. Krásný maj všem. Pošleme moc rádi písničku taky všem, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc. Pořad Hrajeme pro radost také v sobotu 9. května v podvečer. A to především paní posluchačce Milušce, kterou moc zdravíme do Šumperka, zdraví rodinka a taky zapisovatel manžel Jarek. A ještě pošlem píseň všem do studia a Věrušce Kořenkové pro krásné májové dny od Marušky. Zahrajte prosím krásně jako vyznání také naší mamince, babičce, prababičce, Božence. Boženko, naše nejzlatější, krásně ti zahrajou v rozhlase a my ti přejeme všechno nejlepší zítra i s kytičkou. Maminko, babičko, prababičko, krásně si užij nejenom zítřejší májový den. Zdraví tě, rodinka.
1: Zavolejte nám 221 555 444.

0: Nakolik si kluci, pánové, chlapi, ogaři vzpomeneme starodávných frajárek, to záleží na tom, jaké je skóre, ale na maminku vzpomínat můžeme, kebyste to, mámku moja, věděli, a tentokrát cymbálová Brolnovská v 17.33, trumpety a maminčina modlitba, jak jinak v předvečer svátku maminek, a moc zdravíme jednu z nich, nejhodnějších paní Janu a taky pana Jiřího. Dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, pane Bořečku, děkuji, srdečně vás zdravím a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A přáníčko a písničku posíláme k narozeninám, který měl včera Jiří Matěju. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, ať se mu v práci daří. Zítra má krásné narozeniny milá paní Maruška Faltýnková z Hrabišina. Milá paní Maruško, přejeme vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání, a panenka Maria Svatohostinská, ať vás ochraňuje. A ještě zítra mají svátek všechny mamičky, maminky, babičky, prababičky, a tak jim posíláme taky všem, kteří poslouchají tento rozhlas, Český rozhlas Olomouc, tak ať si poslechnou tu písničku, a je i pro všechny. A přejeme hlavně hodně zdraví, a ať se vám ta líbí, písnička líbí a udělá vám všem radost. To vám z celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. A pane Bořečku, ta písnička je i pro vaši maminku a mockrát vám děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ať udělá radost i vám, maminčina, maminkovská písnička. To byla paní Jana. Teď ještě taky přáníčko paní Květě, ale od Květy v SMS. Krásná pozdravení paní Evičce z Krnova. Moc hezké odpoledne, hodně zdravíčka přeje Květa paní Evičce. A byli jsme naskok v Hrabišíně po telefonu, tak ještě naskok přijdu do nemocnice v Šumperku. Tam odsud totiž hlásí Břeťa. Krásná pozdravení. Zítra slaví narozeniny paní Marie Faltýnková Hrabišín. Hlavně hodně zdraví. Ale to i vám, gratulantovi Břetíkovi.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc a linka 221-555-444 ve spojení s paní Zdeničkou. Dobrý podvečer i vám.
1: Ještě jednou dobrý večer. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A pane Jirko z Litovle, děkuji vám za včerejší milé přáníčko. To bylo tak nádherný, že jsem neudržela oči. A písničku posílám k zítřejšímu svátku všem maminkám, babičkám, prababičkám, prostě všem, s kterými si hrajeme. A posílám písničku a vzpomeňte si, jak to bylo, když byly naše děti malé a jak nám zestárly. A my jsme pořád stejní. Božečku, vám děkuji za vybrání a těším se někdy na slyšenou. Písnička je i pro vás.
0: Moc děkujeme a všechno dobré přejeme maminkám i dalším posluchačkám i posluchačům. A rádi pošleme písničku taky mamince Bětce, kterou moc zdraví malý Jiřík, velký Jirka manžel a taky naše malinká sestřička. Tak to je nádhera, krásná, roztomilá, líbezná SMS pozdravení. A pak ještě poděkování. Pravda, je dobré, když ta zpráva je odeslána v celku, pak to opravdu přechází na přeskáčku. No ale prosíme, prosíme věčně, věčně snad to nějak dáme dohromady. Zahrajeme s velkým poděkováním milé rodině i kamarádkám s rodinami milované malé Anešce za nejmilejší přání k narozeninám s krásnou oslavou ze srdce. Z lásky nejmilejší veliké poděkování taky přátelům paní Janičce, Jiřímu z Roštění, paní Uchytilové Lidence, Aničce z Bludova též i Zdeničce s Kočenkou, Zdeničce z Hrochova, paní Mařence z Kroměříže i Miladce z Přáslavic, Julince z Přerova i Věrušce z Olomouce, paní Jiřince ze Sudkova i Evičce z Modřic za ty všechny krásné písničky k mému jubileu. Pohladilo to moc zdraví. Pan František od Brna, věřím v milé setkání. Také moc rádi zahrajeme písničku pracující mamince Ilče. Zase po kratinké pauze za pult, na plac, na prodejnu do nákupního centra. Tak doufejme, že 8. květen byl příjemný a uvolňující a že zákazníci jsou dneska přívětiví. A zdravíme maminku Ilču do práce.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už jsme tu dneska, když bylo 8. a dneska 9. května a když se oslavoval konec války na západě třeba i s millerovskými swingovými melodiemi. Už jsme tedy dneska měli tentokrát Moravanku, jak swingovala a hrála třeba i Hvězdný prach a Chattanooga Choo-choo. Teďka bychom si mohli dát třeba Třešňový květ, možná na podobné motivy, ale to je naše klasika, to je klasika paní Zdeničky, kterou pěkně zdravíme. Douničová, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku posílám k narozeninám Marušce Faltinkové do Hrabišina. Hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka přejezde na Zuničova. A písnička je taky pro Lidušku Siglovou do Doubravice, Evičku Brožovou do Strukova, Jiřinku s Jindřiškem a Jaroslavu do Krnova, Lidušku Uchytilovou do Jeseníku a Haničku Kalábovou do, no tak, jo, do Předmostí a Toničce Kvapilové do Ludmírova. Písnička je taky pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Hodně pevné zdraví všem přejezde na Zuničova. Děkuji.
2: Děkujeme a taky vám krásný dnešní podvečer i ten zítřejší májový den, zase vydařený. A písnička bude taky vydařená, krásná, skoro jako Glenn Millerovská s trumpetami, skoro swingující, ale jak říkám, klasika tu a tam od nás hraná. Nejen v májových pořadech hrajeme pro radost, tak pošleme Zdeničce, pošleme také, ale ještě od Miloše písničku nejhodnější mamince, mojí manželce Jarunce, která je nejhodnější maminka a zároveň moje nejhodnější manželka. Všechno dobré, hlavně k zítřejšímu dní. Užijem si ho na výletě a stavíme se za našimi maminkami. Krása střídá nádheru, jak říká klasik. A ještě pošleme písničku taky mamče Káje. Karolínko, všechno nejlepší tvému zítřejšímu svátku ti přejí i s malinkatou dcerunkou tvoji rodiče, takže určitě zahrajeme rádi i Kájině mamince.

A jedeme, pokračujeme ještě. Rádi určitě pošleme písničku taky naší mamince Staničce, která nedávno slavila krásné životní jubileum a také k zítřejšímu svátku maminek písničku pošle Lukáš, Standa a celá spokojená rodinka. Těšíme se na zítřejší setkání, aspoň na chvilinku. Tak máme ještě ovšem také zahrádé na grilovačky. Jednak grilovačka od Miloše a jeho rodinky a taky s přáteli, kteří jdou kolem, ať se staví. Voní to prý všude kolem, tak to je jasná věc. A ještě písničku pošleme také na rodinné oslavy pana Miloška, kterého zdraví jeho rodinka, zapsala to manželka, maminka, babička. Tak i vám, dámy, ale samozřejmě vašemu oslavenci samo sebou v první řadě zahrajeme moc rádi, ale babičkám, maminkám. Určitě též, stejně jako zítra. Ještě pojďme možná grilovat, možná jen tak naskok na otočku, tentokrát od Petra zahrad na zahradu do České Vsi a všem, kdo poslouchají, ale samozřejmě i příteli po rozhlasových vlnách do Tovačova, Ladíkovi i Kanárkům, ptactvu. Prosím, pošlete písničku nejhodnější mamince Libě, kterou moc zdravíme a za všechno jí moc děkujeme, celá rodinka. Přejeme hodně zdravíčka a krásný zítřejší

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu z Iwo Jimy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Petici za tramvaje do Pavloviček podepsalo v Olomouci 5000 lidí. Uzavírka mostu na třídě 1. máje v Hranicích začne příští týden. Muzeum umění v Olomouci představuje výstavu sochařky Marie Bartusové. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Petici za zachování a opravu tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do městské části Pavlovičky podepsalo už více než 5000 lidí. V úterý petici projednala městská rada, jejím autorům odpověděla, že o případné rekonstrukci trati rozhodne vedení města na základě připravovaných studií. Kromě opravy trati, která by si vyžádala stovky milionů korun, radnice posoudí i možnost nahrazení tramvajového provozu na části trati do Pavloviček elektrobusy, uvedl primátor či náměstek Tomáš Pejpek pro Olomouc. O 2 týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravená lávka. Prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Zahájení stavby se oproti původnímu plánu posunulo. Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření. Tyto změny následně ovlivnily i termíny dalších prací.
1: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách a mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje taky Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
4: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
1: Olomoucké muzeu umění bude až do 13. září výstava věnovaná dlouho opomíné sochařce střední.

0: souboji o páté místo v české části Interligy házenkářek dnes v odvetě Olomouce remizovala se Zlínem 25-25. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Fuxy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze dvou českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznán nebyl a Fuxa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Během dne oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ano, bylo 18 hodin, čas setkání s literaturou v sobotním podvečerním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A to dnešní vydání setkání s literaturou nabídne rozhlasové premiéry dvou povídek z nejnovější knihy Hříšná těla svaté duše olomouckého prozaika Petra Rittera. Příběh s názvem Krásná židovka nám bude vyprávět setkání s literaturou Lukáš Červenka. Podobiznu pak uslyšíme v podání Zdeňka Juliny, oba v režii Tomáše Soldána.

Krásná židovka. Psal se rok 1939. Srpen. Říšský protektor Konstantin von Neurath vydal nařízení, kterým se židům zakazuje vstupovat na plovárny a koupaliště a dále navštěvovat hostince a kavárny v společném prostoru s árijci. Pan Hirsch k tomu poznamenal, že to není nic nového. Něco podobného vymysleli už kdysi v Mezopotámii. Asi se toto praktické opatření osvědčilo, neboť je pak napodobovali všichni velcí gojové, kteří něco znamenali. Když potřebuješ vymyslet něco nového, je nejjistější to opsat. Měli jsme je rádi, ty Hiršovi. Pravda, byli trochu divní se svými svícny, macesy a šábesem, ale ne tak divní, aby nám vadili. Nevěřili jsme, že ke svým rituálům potřebují krev našich dětí. Hospodský dokonce tvrdil, že jim jednou toho svého zpratka nabízel, ale pan Hirš, že odmítl. Sami Hiršovi měli roztomilého klučíka, Ezru. Všechny nás na potkání zdravil a komicky si přitom smekal rádiovku. A také měli 17letou Sáru. Tá jim vyrostla do krásy. Kvůli ní bourala i auta, která řídili rasově prověření šoféři. V září 1939 vyšlo nařízení, že Židé musí okamžitě odevzdat rozhlasové přijímače. Tehdy pan Hirsch vypadal skutečně ustaraně. Jak se teď dovím, co řekl pan Goebbels? A nebo vůdce? Samozřejmě si to přečtu druhý den v novinách, ale co ten přednes? Zároveň bylo Židům zakázáno vycházet na ulici po 20. hodině. To pana Hirsche naopak uspokojilo. Vidíš, Sára, napomínal svou krásnou dceru. Já ti pořád říkám, necourej se mi po nocích. V říjnu 1939 bylo nařízením dovoleno propustit zaměstnané Židy kdykoliv k prvnímu dni v měsíci i bez udání důvodu. Když pan Hirsch vyhlášku dočetl, zavolal si svého jediného zaměstnance, příručího Šlomu. Tak si teď dávej pozor, Šlomo, sekej dobrotu. Podívej.

Dívej, jakou jsem dostal moc. V listopadu 1939 byly pro Židy zřízeny vázané bankovní účty. Židé tak se svými penězi směli disponovat jen se souhlasem říšských úřadů. Tak, tak, pochvaloval si pan Hirš. V čem už by měl mít Žid pořádek, když ne v penězích? Dobírali jsme si ho. Nebojíte se, že o své peníze přijdete? Že vám je Němci seberou? Pak je asi říše potřebuje víc než já. Vždycky jsem pomáhal potřebným. Pravá štědrost musí bolet. V lednu 1940 byli Židé vyloučeni ze všech spolků a bylo jim zakázáno navštěvovat sportovní hřiště, stejně jako divadla a kina. Pan Hirš byl spokojený. Sportovci a herci vlastně nic nedělají. Nedávají dobrý příklad. Silná árijská rasa dokáže odolat, ale slabé Židy je třeba chránit. V březnu 1940 říšské nařízení Židům přikázalo uložit veškeré cennosti do bankovní úschovy. Vidíš, Rebeko, nemůžu nosit snubní prstýnek. Panu říšskému protektorovi by chyběl v evidenci. V červenci 1940 byl Židům vydán zákaz chování holubů a taky zákaz jízdy na párnících. Pan Hirš svolal rodinu. Doufám, že nikoho nenapadne koupit mi k narozeninám párník nebo holuba. V srpnu 1940 byla pro Židy stanovena nákupní doba pouze od 11.00 do 13.00 a od 15.00 do 16.30 hodin. Pan Hirš prohlásil, že hodiny jsou stanoveny dobře, protože jsou rozvrženy přes den. V noci jsou obchody zavřené. V listopadu 1940 bylo Židům zakázáno měnit bydliště a opouštět jeho obvod. Takže, Rebeko, k tvé matce do Trutnova už nemůžeme. V lednu 1941 byly Židům odňaty telefony, odebrán příděl jablek a bylo jim přikázáno odevzdat řidičské průkazy. Pan Hirš prohlásil, že taková opatření jsou vzhledem k válečnému úsilí říše zcela přiměřená. To s těmi telefony mělo přijít už dřív. Už loni v červenci, když byla řešena problematika holubů. V březnu 1941 byli Židé vyloučeni z autoškol. Museli vrátit rybářské lístky a přestali dostávat poukázky na šaty. Autoškoly. Šaty a ryby. Jak to na sebe krásně navazuje, komentoval nové vyhlášky pan Hirš. Když jsme se ptali čím, odpovídal: Vím já? Já jsem to nařízení nepsal. V červnu 1941 byl vydán zákaz prodávat nebo darovat Židům ryby, drůbež nebo zvěřinu. Byly jim odebrány příděly cukru a také luštěnin. Pan Hirš to nepovažoval za nic, co by pro vůdce nebyl ochoten podstoupit. Vždyť si můžou nazbírat houby. V červenci 1941 byl Židům zapovězen přístup do všech lesů, včetně soukromých. Jak je ten život krásně nevyspytatelný, radoval se pan Hirš. V září 1941 byla všem Židům od 6 let věku nařízená povinnost viditelného označení žlutou židovskou hvězdou. No konečně, kvitoval to pan Hirš. Vždycky jsem záviděl mládencům od SS ty jejich odznáčky a lepky. Teď budeme mít taky nějakou známku. Lidi o sobě mají vědět, co jsou zač. V říjnu 1941 bylo Židům zakázáno kouřit tabák a obstarávat si tabákové výrobky. Používat jiné než nejnižší třídy vlaků. Odebírat holící mýdlo. Nikdo nesměl Židům poskytnout ovoce a cukrovinky. Prodat nebo darovat marmelády a džemy. Prodat sýry. Bylo jim zakázáno používat autobusy a trolejbusy. Ztratili nárok na nemocenskou, na rodinné příplatky, na placenou dovolenou, na příplatek za práci přes čas.
o nedělích a svátcích. Zaměstnání mohly být pouze odděleně od ostatních zaměstnanců. Nesměli se vyučit žádnému oboru. V listopadu 1941 bylo židům zakázáno odebírat cibuli. Tehdy pan Hirš poprvé zapochyboval o teorii nadřazenosti ras. Jak mohli zapomenout na cibuli? Ani árijci nemyslí na všechno. V prosinci 1941 začaly odjíždět první transporty. Byli jsme zvědaví, co na to pan Hirš, kterému už nedokázali zakázat jedině vtípky. Snažil se, ale už to nebylo co dřív. K tunelu patří vidět na konci světlo, říkal. Vidím jen tmu. Když Goebbels křičel z rádia, že vůdce zachraňuje civilizaci a my jsme od pana Hirše čekali vysvětlení, jak to vůdce udělá, řekl pan Hirš jen, a proč by se měla zachraňovat? V té době se u Hiršů všechno změnilo. Skoro nevycházeli. A když, tak se sklopenými hlavami, aby je nikdo nemohl oslovit se sousedskou řečí. Rychle vyřídili, co potřebovali, a zase zmizeli za zamčenými dveřmi. Na dveřích domů jim přibylo několik dalších zámků a petlice. Jakoby je zpevněné dveře mohly ochránit před příkazem dostavit se na nádraží k transportnímu vlaku. Kdykoliv kolem projelo německé auto nebo prošla německá uniforma, viděli jsme za poodhrnutou záclonou jejich oči. Vyděšené, napjaté a nakonec naplněné úlevou, ještě ne. Pak u nich jednou zazvonil důstojník v černé uniformě SS. A je to tady, byl si jistý pan Hirš, když se po třetím zazvonění kradl ke dveřím. S každou odjištěnou západkou, jako by se s celou rodinou přibližoval neznámému zlu někde na východě. Když však dveře pomalu otevíral, nejprve škvírkou a pak natolik, aby Němci viděl do tváře, zjišťoval, že možná ještě takovou starost mít nemusí. Ba naopak, že starost má jejich nevítaný host. SSák vešel dovnitř a zblízka panu Hiršovi šeptal do obličeje. Vy nosíte ty žluté hvězdy. Ano, ano, samozřejmě, celá rodina. Tak už je nenoste. Nikam vás neodvezou. Zamiloval jsem se do vaší Sáry. Nemohu se k ní přiblížit, ale nesnesl bych, kdyby měla jít do transportu. Zkrátka jsem vás z těch seznamů vymazal. Odpárejte si ty hvězdy. A byl pryč. Ještě ten den v podvečer vyšel pan Hirš na ulici bez žluté hvězdy. Na zítří si odpoledne vyšel s Rebekou a půl hodiny spolu poseděli v kavárně. Pak už po městě chodili všichni, celá rodina, bez žlutých známek. Dokonce, zvlášť Sára, i kolem německé komandatury. Všichni, kdo jsme bydleli kolem, jsme věděli, co se stalo, ale nikdo z nás nic neprozradil. Nikdo je neudal. Vypomáhali jsme Hiršovým ze svých přídělů jídla a oblečení, vyprávěli jsme jim, co říkali na Londýně o vývoji války. Už zase jsme se bavili komentáři pana Hirše a opatrně, ale s gustem, jsme je posílali dál. Celou dobu až do konce války. Hiršovi přežili. Když nebudete věřit na zázraky, nikdy se vám nestanou. Smál se pan Hirš. Jak ale válka skončila, vzduch se naplnil prázdnotou. Tajemství bylo pryč. Něco, co jsme nikdy neuměli pojmenovat, jsme ztratili. Celou válku jsme riskovali a co teď z toho máme?
Měsíc po válce jsme jim rozbili dům. A tu holku jsme ostříhali do hola. Spala s SSákem. Určitě. Fuj. Židi. S nima vážně nejde vyjít.

Podobizna. Dáte si ještě jednu? Muž na druhé straně baru udělal odmítavé gesto. Nikam přece nespěcháte. Co by to bylo za svět, kdyby už i notáři spěchali? Nedal se barman. Jste notář. Nepletu se. Byl jsem. 70 mě vykopli. Je na to zákon. 70 a šlus. No jo, na všechno musí být zákon. Ale na to, jestli máte spěchat nebo si dát panáka, snad zákon ještě není. Jste tu poslední host. Do zavíračky mám ještě víc jak hodinu, tak se slitujte. Budu vám vyprávět příběhy. Veselé? Určitě. Ze hřbitova. Tak ještě jednu, ale nalejte i sobě. Usrkávali džin a vdechovali ze sklenek léčivou vůni čerstvého jehličí. Víte, kde je tady nejbližší hřbitov? Zeptal se barman. Jistě, to člověk po 70 ví. Tak tam má naše rodina hrob. Jenže války a ambice psychopatů, kteří tu za každou cenu chtěli vládnout, naši rodinu rozprskli po celém světě jako třísky. Takže se o hrob starám sám. Před pár lety se město rozhodlo hřbitov revitalizovat. V případě hřbitova trochu divné slovo, vidíte, jako z hororu. Vymysleli ho na magistrátě, souhlasil barman. Mezi hroby najeli sekačky a křovinořezy, taky bagříky a buldozérky, multikárky. Hřbitov vypadal, jakože se pod záminkou revitalizace připravuje jeho likvidace. Tak si to asi vyložila i parta kluků ze sídliště. A vzduchovkami na náhrobcích zničili na 200 porcelánových podobizen. Správce hřbitova schromáždil všechny ty kluky v márnici a vyložil jim, že hanobení památky zesnulých je zločin, za který se donedávna ukládal trest smrti. Podle dnešního zákona je spodní hranice 20 let nejtěžšího kriminálu. Takový zákon neexistuje. Jistě. To sám víte nejlíp. Takže klukům zamčeným v márnici za to hrozilo 20 let. Správce jim nabídl obchod. Dají jeho hřbitov do pořádku a on je za to neudá. Bylo to poctivé řešení. Rozdal klukům adresy příbuzných lidí z těch fotek a poslal je k ním na návštěvu. Dostali za úkol přiznat se, vyložit, jací byli pitomci, omluvit se a požádat o novou fotku. Kluci si opsali adresy a vyrazili. Nechtěl bych být v jejich kůži. Sami se do ní oblíkli. Ale nakonec nebylo tak zle. Rodiny je posadili ke stolu v kuchyni, do obýváku nebo na zahradě a přinesli ne jednu fotku, ale krabice a alba starých fotek. Vyprávěli jim o osudech svých předků. Klukům rostlým na počítačových hrách a seriálech se otevíral život. Například, babička Goldmanová se ve 40. roce nechala pokřtít, ale ve 42. ji stejně jako židovku zavřeli do koncentráku. Po válce už u nové víry zůstala, jenže se do ní pustila s takovou vervou, že ji kvůli ní zavřeli komunisti. Po roce 90 pak už nikdy nesehnala solidní práci, protože pro všechny byla kriminálnice. Jinde, znáte básníka Hugo Serafína? Byl to pradědeček z matčiny strany. Dnes už ho nikdo nezná, ale před 100 lety ho v Praze znal každý. V rozevlátém plášti s obrovským knírem a se širákem na hlavě byl nepřehlédnutelná pražská figura. Přátelil se s Vrchlickým, Rainerem Rilkem, Maxem Brodem, taky s Maxem Švabinským. A nebo jim ukázali fotky prastrýce. Ne, to není ten ze hřbitova, kvůli kterému přišli. Ten se jmenoval Walter. Toto je jeho bratr Theo. Před válkou šel studovat do Londýna.
Když v 38. syrového vláda mobilizovala, vrátil se, aby narukoval. Jakmile zjistil, že z obrany státu nic nebude, vrátil se do Anglie a přihlásil se do armády tam. Bojoval u Dunkerque. Ve 44. se vylodil v Normandii a s Američany dojel až do Plzně. V 52. ho zatkla STB. Hodili na něj, že je americký špion, odseděl si 2 roky. Po propuštění utekl zpátky do Anglie. Ale jak? To si poslechněte. V noci se v Bratislavě vydal lehkým krokem na bezcílnou procházku po mostě přes Dunaj. Hlídal tam voják, ale Theo vypadal jako podroušený, ničeho vážnějšího neschopný floutek, takže ho voják nechal přijít až k sobě. Uprostřed mostu na něj Theo vytáhl revolver a ve vší tichosti ho odzbrojil. V poklidu došel na konec mostu a pak až na anglickou ambasádu ve Vídni. V Anglii jako britský voják bez potíží získal občanství, dostudoval a vypracoval se na předního investičního poradce v londýnské City. Nebo: samozřejmě, že máme dědovu fotku. Dáme tam tu s klavírem. Na pomník jsme dědovi nechali napsat jenom hudebník a skladatel, ale děda, to byl pan skladatel. Napsal několik oper. Ve 30. a 40. letech se hrály po celé Evropě. Právě tomu pak uškodilo. Po válce ho měli za kolaboranta. Hrát jeho věci nikdo nesměl, emigrovat nechtěl. Nakonec ze života dobrovolně odešel. Tady, v tomto domě. To muselo být pro kluky jako doučování z dějepisu. Ale poslyšte, jak to všechno víte? Vyprávěli mi to, když přišli, aby se mě zeptali, jestli nemám nějakou fotografii svého otce. Nenašel jsem žádnou. Nenašel jste fotografii svého otce? Ani jednu? Vychoval mě otčím. Otce zastřelili v 50. letech, při pokusu přejít na západ. Byly mi 2 roky. Nemám na něj jedinou vlastní vzpomínku. Takže teď nemáte na hrobě fotografii svého otce? Mám. Notář zavrtěl hlavou, rozladěně. Stačí málo a zvedne se a odejde. Za nějaký čas od revitalizace hřbitova zemřel muž o málo starší než já. Správce hřbitova mi tu zprávu přinesl. Říkal, že ten mrtvý bydlel ve svém domě úplně sám. Ležel na zemi na chodbě. Ze sevřené pěsti mu vypáčili stříbrný medailonek a v něm byla miniaturní fotografie mého otce. Stejná jako ta rozstřílená. Šel jsem potom a zjistil jsem, že to byl nemanželský syn mého otce. Pátral jste po jeho matce? Byla už po smrti. Nechtěl jsem dělat rozruch, o který nikdo nestál. Takže co jste udělal? Předně jsem dal těm restaurátorům tátovu fotku. Jeho obličej na ní byl téměř k nerozeznání. Ten muž je zřejmě celý život nosil na krku. Když umíral, medailonek si strhl z řetízku. Asi v té chvíli žádal otce o pomoc, anebo doprovod. Oba muži v náznaku minuty ticha usrkli ze sklenek. Notář ale nevydržel. Určitě to má nějakou pointu. To tedy má. Ve věcech zemřelého se našel záznam z vašeho notářství. Jak se ve zmatcích převracela doba, dědictví po otci se několikrát dodatečně otevíralo. Většinou z iniciativy mé věčně nespokojené matky. Nakonec celý dědický spis skončil na vašem notářství. Ten muž se chtěl do spisu svého otce podívat a vy jste mu to nedovolil. Asi jsem měl důvod. Je tam založené jeho čestné prohlášení, že mu nejde o dědictví, že jen hledá příbuzné. Odmítl jste. Byl jsem vázán povinností mlčenlivosti.
jestli neprokázal své příbuzenství k zemřelému, na to je zákon. Ano, to jste v tom záznamu psal. Ten člověk ale nechtěl víc než jednu adresu. Moji adresu. Nedali mu ji na magistrátě, na policii, ani na žádném jiném úřadě, kde se ji pokoušel získat. Jak jsem říkal, podle zákona o ochraně osobních údajů mu ji nikdo dát nemohl. Podle zákona jste způsobil, že jsme se v tomto životě minuli. Musel jsem. Slyšíte se, co říkáte? Dva osamělé chlapy jste připravil o bratra. Oba mlčeli o ním tíživým způsobem, kdy ticho je trapné a promluvit nemožné. První překonal bariéru notář. Puklým hlasem, obávajícím se emocí, se zeptal: co teď? Už nic, řekl barman.

0: knížky Petra Rittera Krásná židovka a podobizna nám přečetli Lukáš Červenka a Zdeněk Julina. Pořad připravila Eva Lenartová, režii měl Tomáš Soldán, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík. A za týden se ve stejnou dobu můžeme těšit na povídku Restituční tečka.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Al Caiola, to je hlavně kytarista, hlavně éra let 60. a možná, že s Jaroslavem Vikrantem a archivním pořadem Českého rozhlasu Olomouc dojde i na 60. léta ve filmu Ve statečných sedmi.
4: Navzdory tomu, že slyšené je prchavé, jak praví přátelé jisté české přísloví, dovoluje si moje maličkost jménem Jaroslav Vikrant v tento okamžik, znovu po týdnu, pozvat všechny rozhlasové příznivce mírně starožitných písniček a melodií do víru svých právě začínajících a v tento den i v tuto hodinu už více než tradičních hudebních vzpomínek na světová muzikantská léta minulá, jejichž hlavní hrdinou nebude v následujících necelých 30 minutách nikdo jiný než americký kytarista, skladatel a také dlouhodobě vyhledávaný studiový hráč Al Caiola, slavící pod svou vlastní kumštýřskou firmou, abych tak řekl, největší úspěchy v první polovině 60. let konce minulého milénia.

Alexandr Emilka Joula se narodil 7. září 1920 v Jersey City v americkém státě New Jersey a poté, co jako 12letý byl kytarovým zázrakem a v 16 už uznávaným regionálním hráčem, svou hudební kariéru v podstatě naplno nastartoval až během druhé světové války, kdy byl členem jistého armádního námořnického bandu, v jehož řadách toho času figuroval také třeba nejmladší bratr legendárního Binga Crosbyho Bob, jinak též sám známý Dixielandový kapelník a zpěvák. Po návratu do civilu pak můj dnešní oldies host využil dodatečné možnosti studia na příslušné státní konzervatoři, obor kompozice a hudební teorie a přestože se zhruba od roku 1953 se svými vlastními jazzovými kombi začal objevovat i na gramodeskách, hlavním těžištěm jeho muzicírování se po přemístění do New Yorku stala studiová práce, přičemž seznam showbiznisových hvězd, kterým v oné době uvedený pán poskytoval své podpůrné služby, obsahoval časem skoro každé druhé kumštýřské jméno, které za velkou louží tehdy něco znamenalo. Viz třeba 14. únor roku 1958 a mistrová osobní přítomnost u vzniku následující billboardové hot stovkové 24 a zároveň rhythm bluesové devítky atlantského zpěváka a skladatele Chucka Willise.

Navzdory někdejším původním malokapelovým jazzovým gramozačátkům na značkách RCA, případně Savoy nebo Edcow, které teď vážení a milí melodičtí staromilci hudebně vzpomínkově pominu a příslušně dokumentačně přenechám svým rozhlasovým v onom oboru mnohem fundovanějším kolegům, se začátkem 60. let závěru minulého století stal Al Kaiola pod svým vlastním jménem na docela slušnou řádku roku showbiznisovou hvězdou etikety United Artists v takzvaném žánru easy listening, neboli snadného poslechu. Přičemž základní kámen k takovému obchodnímu postavení mu onoho času poskytla následující ústřední melodie i u nás dobře známého filmového westernu Sedm statečných, která mého stávajícího oldies hosta na přelomu letopočtu 1960 a 61 vynesla za velkou louží na 35. billboardový stupínek top stovkový, jakož i možná trochu nepochopitelně na tamnější 24. pozici černě singlovou a zároveň na šlágrové žebříčkové místo 34. za kanálem La Manche.

ukázal čas, také o vůbec největší žebříčkový úspěch mého dnešního hudebně vzpomínkového hosta jako takový, viz první polovina letopočtu 1961 a billboardová popově singlová pozice 19. se postaralo melodické dílko, mírně básnicky, přátelé, řečeno, s vůní amerického divokého západu. Neboli konkrétně hlavní melodie někdejšího kultovního televizního seriálu Bonanza, objevujícího se díky svým neuvěřitelným 430 dílům na zámořských obrazovkách nepřetržitě od 12. září 1959 do 16. ledna 1973.

Pravověrní milovníci oldies už určitě poznali, že jak pro nejslavnější nahrávky, tak i pro mnoho svých dalších tehdejších snadno poslouchatelných snímků si Al Kajoula zcela slyšitelně vypůjčil dobový basový twangy sound svého úspěšného kytarového současníka Duane Eddyho. K němuž mu jeho aranžéři, povětšinou v podobě Dona Costy, později dlouhodobě spolupracujícího s Frankem Sinatrou, studiově dodávali hutný orchestrální doprovod, což pak všechno pěkně dohromady vytvářelo muziku, kterou jistý zaoceánský hudební kritik svého času nazval Pučínyho popem.

Přestože do zámořského showbiznisu vstoupil vážení a milí melodičtí staromilci po druhé světové válce, Alka Joula víceméně jako jazzman, během dalších let se vůbec nebránil rozšířit své hráčské působení i na jiné hudební žánry. Takže v někdejší opravdové záplavě jeho studiové produkce šlo najít nejenom dílka popová či countryová, ale také příslušné kousky rockové.

I když během přibližně 11letého pobytu na etiketě United Artist obohatil Al Kajoula pod svou vlastní kumštýrskou firmou, dějiny světové populární muziky údajně celkem 32 malými deskami a zároveň 34 alby v průběhu letopočtu 1971, poté, co se ze zbytku smlouvy u vzpomínané gramofonové odnože stejnojmenného filmového studia finančně vykoupil, onu uvedenou společnost opustil s tím, že cítí potřebu prozkoumat své nové hranice. Přičemž kromě samotné, abych tak řekl, změny příslušné interpretační parkety, mu svým způsobem zřejmě šlo i o určité větší využití jeho doposud jen málo prezentovaných schopností skladatelských.

jde, vážení a milí, zdravě závidět nejenom jeho hráčské schopnosti a kumštýrské známosti, jakož i pochopitelně celou bohatou muzikantskou kariéru jako takovou, ale vzhledem k datu jeho někdejšího narození 7. září 1920 také bezesporu přímo neuvěřitelnou životní vitalitu. Neboť, jak jsem se internetově dočetl, například v roce 2002 byl tento pán k vidění a slyšení na některých turné stejně neúnavné pěvecké manželské dvojice Steve Lawrence plus Ida Gorm a s Frankem Sinatrou juniorem prý dokonce stanul na jevišti ještě 31. prosince léta páně 2010. Takže tomuto kytarovému mistrovi v tuto chvíli dopřejme, přátelé, pro dnešek závěrečné melodické hudebně vzpomínkové slovo a s přáním všeho nejlepšího do budoucna, a to jak pro něho, tak i pro nás, Jaroslav Vikrent jméno mé, se zase na týden rozhlasově Oldies rozlučme.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Před požáry ze sucha dál varují meteorologové. Prostějované odevzdali bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení. Zahradníci v Lošově vysadili stovky stromů a keřů. Vznikly tam remízky a mokřad. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Neměli bychom rozdělávat ohně a vypalovat trávu, varuje Český hydrometeorologický ústav. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. V Olomouckém kraji se nízké riziko požáru týká Konice, Prostějova a Přerova. Naopak na dalších místech regionu a také v části Pardubického kraje i na severu Moravy už nebezpečí nehrozí. Bezmála 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru, informovalo o tom vedení města. Sběr čeká další zpracování, pokračuje mluvčí radnice Jana Gáborová.
3: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města dalo na práce 1 000 000 korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešprová.
4: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň tam vytvořila remízky, které poskytnou zázemí zvířatům a stanou se místem pro procházky obyvatel i turistů, kteří do této okrajové části města zavítají. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval kromě výsadby zeleně i vybudování mokřadu, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Sport.
1: Přerovská tenistka Linda Nosková si v osmifinále v Římě zahraje se Soranou Kirsteovou, která porazila 2-6, 6-3 a 7-5 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno nebo polojasno, během dne oblačno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V jeseníkách okolo 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní vítr.

0: 8 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Každý kluk

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat v rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi jaké vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie. Takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železníci drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lien Vrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešními a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lien Vrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň ji velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se jí učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Ho asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde jsem mluvila v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že jsem ji nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla vprostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali. A pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydlet. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnily, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale v začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn povyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin, třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která v nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Oľača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

krabici. Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking, doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Vine Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

kruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drá.

0: opuštěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
1: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
0: Dá se stříhat i do vázy?
1: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
0: Kdy ten hrachor pokvete?
1: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
0: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
1: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
0: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina na to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Pak takže už jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,4% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Zíčína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10-stupňové ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi.

0: zpívat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
1: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
0: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
1: No, kdo by mi tady uklízel?
0: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
1: No, vidíš.
0: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali

0: od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
2: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
3: Co?
2: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
3: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: Tam něco říká?

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já si myslím, že...
4: Hier ist...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty
5: co
4: bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: jeho
5: měkou. Here is there warm. Tady je warm.
4: Here is there warm. Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě, pravý blinkr bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stříkal. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetila, že to...
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady měly.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku... Já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
9: No, ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty taj trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty. Ty.
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlik, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no takže...
0: No ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost...
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé...
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybruslila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Riu. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak je reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korková do Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano, umřel. Že jo, Karel to taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo to.

0: 60. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak. No tak, Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron. Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Já jsou, že vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já vím.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu, moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční,
2: no,
4: takže mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běžím,
1: papá,
2: mami, seš,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz, no? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický, jo. To je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakrum férum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu a on bude vyděšený. Říkal, ježiši, co tohle to, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází, to byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle, protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmí se, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, které trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, které měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Přišla. Normálně. Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapáleným.
3: No a co říkala taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on známý estet,
4: vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. A říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr. Minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče to? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble. Nic.
5: Nešlo to dolů.
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně, no. Teď jsme to, z něj několik nás bylo začali skrovat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak. Tak teda sundej svetr. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prostě není možný.
4: K vám zase.
5: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi. A kytičky. A ptáčky. A štěňátka. A vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem, honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul, nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačká tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen příčinu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás příčinu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No,

0: Příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici. I když spousta inflagranty vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se, nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je. Ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu

směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi přičinu, anebo kdy jste vy někoho přičinu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přestižen přičinu inflagranty, volá Maruška. Maruškovi to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla přičinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, a to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle, kde teče v záchodě, neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení přičinu u radovánek láskyplných. No, stává se to, no, stává. A člověk...
1: Můžu vám říct, vlastně...
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umyvárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen přičinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo. Neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, je fakt, že přistižen přičinu, no takový zloděj, ten když je přistižen přičinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: přistižen přičinuje okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je? Přistižen přičinuje téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl přičinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Haló, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistižena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou a šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jak jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. A ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole, chtěl to, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo taky docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale
1: to bylo taky přistižený příčinu.
0: No jasně, já to beru, já to chápu, no, přistižen příčinu, hezký.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli, ale jako dospělou
0: neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No ta, jako byli vidle.
1: Ne, to byl takový starý pán. A on se zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, anebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost...
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů a byli jsme hrozně takový, upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. A mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít, ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo tu zapírání, takže prostě
0: no, jasně. Tím,
1: že jak zapíralo, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju, dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnášeli lež. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká: pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už jim někuň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo? A zase sex, jako? A víte, co bylo Tutti Frutti? Jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo... Já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím. Vy jo, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako kouky pro kouky a kouky pro děvčátka. Kouci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí se to.
1: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem tak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, ale jim, Čichu, Já to mám ze školky zakázaný. Ty všichni bouchli smíchy, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila druhýma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím si za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen příčinu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči vsloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoji, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda, i když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho kop vlastně říkal, nebudu mluvit prostě, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky vlastně, o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervátor a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panoli, to jsou ty sami. No, darebáci, jako u nás nebudu mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude je to stejné, jinými slovy.
1: Fakt. No já jsem koukal, no protože, víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkal, no tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknou s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, pak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravu všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, dědek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravu všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velké mezinárodní nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak nějakým bordelu všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opěruci mi před kulturním střediskem leželi, že jsem nemohl ani vyjít ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyni, nech se podívají, na, co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zapnout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, a když byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknula za ním krásná ženská, sexy, a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí, a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju a vám, zdravím vás, mějte se krásně, naschle.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty. Přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne. Tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blaženy něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vásy něco přes 3 tisíce a vidím tady takové dvě, tři odnože tohoto příjmení, za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno, pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco, ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás, infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jasně. Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda. Já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, co viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo, a teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, na Češi, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím

0: byt a tam vlastně připravuju něco, jo, a to bylo zřejmě něco podobného.
1: No ale já tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
0: Jo, ale to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já
1: si a že zrovna za vámi. No ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně zmatený, no, že teda jasně, jako jasně, sfilmovat to by bylo veselý teda.
0: Jasně, to nechme, no.
1: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
0: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednou jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policie

0: ste dovezli do nemocnice. No a byl tam lékař arabského původu a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama, to z nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začal vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
1: Ano.
0: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
1: Aha.
0: Takže už si teď si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking. Jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval, prostě abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není to tak velký, tak dohledáte jako.
1: No, no, tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
0: No, tak to je takový jeden větší řetězec tady na Severní Moravě.
1: Já vím, ale druh to nemyslím, ale jako druh zboží.
0: Potravinářské zboží a oni tady prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě a jiný řetězec, takže vlastně se krádlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, no, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
1: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže,
0: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednout, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
1: No, děkuju vám a i vám.
0: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
1: Děkuju za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuju vám moc, zdravím do Havířova.
0: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
1: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
0: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
1: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Přistižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo a asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není z klanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje Baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdravím. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to teď, no, protože jsem byla naučena zvonit na zvonky, tak jsem velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podívuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím učit nějak, jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě no, v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako cakec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí z chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuju
1: ale
0: vám
1: to
0: za
1: to. No, já dneska vidím. Ještě
0: je, já vám rozumím.
1: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No, no tak,
1: nic,
0: nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, tak. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady.
1: Tušíte,
0: takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano.
0: Aha.
1: Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to dohru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací a to. No tak já jsem si vylezala ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. Že jsem, protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistížena, a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No ale byla jsem přistížena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a říkala, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něho, z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No
1: ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuji i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy,
1: já bych...
0: No, to je jedno.
1: Často.
0: Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co byli nevěrné, a nalevo šli ty, co se o muže starali a byli jim věrný. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, jo? Děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen příčinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Tichy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak ti to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že mumdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct, no, straník, že jo, no,
0: tak prověřený říkala, soudruh. No, prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, já jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předsala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani no, nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se tak ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení dopadlo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit.
0: No, řekněte tak, mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějíc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem ročník 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, no tak, jak bych řekla, teda v úcte a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
0: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprtědničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: No, to je na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska.

0: prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takovou vychovácího, měl pak už dost, tak ho dal tatínkovi a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoukaly zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
1: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
0: Vesele.
1: Ať se daří, mějte dobrou noc, děkuju.
0: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem ji slyšela, moc zdravím.
1: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dovolí, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
3: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné.

0: kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale... Víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, jo, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No, tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci. Pane,
5: nejsme tady všichni. Voráček a pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, s voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte. A těch pár lidí, tak si vemte třeba flekům a dejte nám pokoj. Tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček...
3: No? A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem,

0: poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte, on si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a... Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská? Mám ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
1: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
2: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděla rady.
3: Tati! Kolik máš v kase?
4: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
3: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
4: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
3: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
2: bon,
3: tak bych vám večer dala zbytek.
2: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
3: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
2: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
3: Vím. Tak já tam přijdu.
2: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
3: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
5: Až potom.
2: Tak večer fest. Bye bye, paní Magdo.
1: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
2: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
3: Proč?
2: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
3: Ale já je mám doma.
2: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
3: Jenomže já teď domů nejdu.
2: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
3: No prosím.
2: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdybyste mi celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
3: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
2: Oh, pardon, pardon.
3: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
2: Ne.
3: Dobrou noc.
2: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
1: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
6: Dobré jítro, madam.
7: Děkuju.
6: Ano.
7: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
6: Dnes ráno?
8: Viděl. Viděl jsem jedno tlusté

0: držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
1: Tak viděl jste ho nebo ne?
0: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
1: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
0: Ne, madam, nic.
2: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
0: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
2: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
3: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co jsi nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštěla. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl vyrančovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy, vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: Zda rozdíbu.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji smyšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, no to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší. Je to úspěch můj, že se mi hovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to, ne?
6: My jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První.
4: Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý pes, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, hrajte provázek, karty. Karta.
5: Ne, ne, Karel,
3: ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta je to pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč. Na
6: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přilevře.
5: Pardon, já ještě ano, dám takovou smí. Taktickou ano. Věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek,
3: karta. Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: A jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl vám, paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že?
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo,
7: no,
6: rozumíte, ty
7: buditelský
6: čas.
7: Obrozenecký
6: divadlo. Tak v té době se opravdu
7: ať
6: ještě dělala.
7: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo.
8: A co jste dělala do 50. let?
7: Děkuji,
6: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
8: A já vás neznám z té doby.
6: No, jak abych to dopověděl.
9: Vy jste byla zasvou na Magdolova, víte?
6: Bože, nechte mě žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám...
9: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
10: Jo.
9: Že u nás už ty jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jako máte se té si úplně za vám šedé, nespěr.
6: Ano, opravdu,
5: ty detaily spůj. Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
6: Neužijte čnůstkami.
5: Kom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a trahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: No, dám mě nedopřejte se mi snouben, jsem to
6: nemůžu. Už jste příliš na
5: mě. Já pláhnu po vás, nemohu
6: vás žít. Takže prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
6: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám.
5: Mrzí.
6: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.